koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

No, mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen o

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii.

0: časté. Už teď ale zraní jízdy rádia jich ve čtvrtek 37. Nabízíme hity pro dobrou náladu, tedy minimálně ochutnávku těch, které nás čekají na startu dnešní ranní jízdy. A mezi těmi prvními, jež se hrne do éteru, bude DJ David Guetta a Alok s Run Run River. Po ránu se přidá i Chire na jeho Bad Habits. Stejně jako opět Aradeček a Hory. No možná, že před tou dnešní předpovědí počasí, respektive po ní, až ji uslyšíte, by mnozí řekli, no tak radši bych ten den strávil na horách, kde bude o poznání lépe, minimálně méně horko. Protože dneska nás čeká až supertropických 38 stupňů Celsia. Podrobnosti už za chviličku tady ve čtvrteční ranní jízdě rádia. Ještě předtím vyrazíme do Tater. Alespoň tady někdo z vás.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině.

0: počasí.
1: Krásné čtvrteční ráno, Moravo. Pojďme se podívat, jak dnes bude. Většinu dne podle meteorologů jasno, odpoledne přechodně až polojasno a s menší pravděpodobností se může do západní poloviny kraje přesunout od západu izolovaná přehánka nebo bouřka. Nejvyšší odpolední teploty již zmiňovaných supertropických 38 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 37, na Valašsku kolem 33 stupňů. No a po ránu vypadá to, že na některých místech jsme opět a znovu zažili tropickou noc, protože třeba v Kyjově, Dambořicích nebo Ladné u Břeclavy máme aktuálně 21 stupňů Celsia. Zdravíme a dobré ráno přejeme i do Uherského Ostrohu, kde rtuť teploměru teď aktuálně ukazuje na rovných 20 stupňů.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: A hezké čtvrteční ráno vinčujeme i na cesty opatrně na dálnici D2 na 51,5 kilometru ve směru na Bratislavu. Dejte pozor na odstavené porouchané auto Ukrajinice. Šťastnou čtvrteční cestu.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
1: Je 17:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Startují hity pro dobrou náladu a za pár minut tradičně zamíříme do kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a seznámíme vás alespoň tedy lehoulince z historií 30. červencového dne.

Zvyk je tady Bad Habits. Máme tady čtvrtek 30. července, máme tady dnešního oslavence, jímž je Bořivoj, a za vycházejícího slunce na celou jižní a jihovýchodní Moravu Bořivojům gratulujeme.

0: hory. Přesouváme se do zvířecí říše, kde dneska oslavují vlastně v podstatě agenti CI5, protože svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Bodí a Doyle. No a co se týče historie, tak musíme říci, že máme ve světových dějinách jednu zvláštnost, když jsou lidé nespokojení s politiky, mají vlastní historický výraz pro to, když je vyhazují z oken. Říká se mu defenestrace. Ta první se odehrála přesně před 607 lety, 30. července roku 1419 na Novoměstské radnici v Praze a stala se jiskrou, která zapálila husitskou revoluci. Událost změnila vývoj českých zemí na desítky let a slovo defenestrace se díky ní dostalo i do světových učebnic dějepisu. A co si bude málo který národ má pro vyhazování z oken vlastní historický termín. Míříme také do Brna, právě tam totiž 30. července roku 1949 vylo do ulic něco, co je dnes součástí každodenního života, trolejbusy. První linka spojila hlavní nádraží se Slatinou a vozový park tehdy tvořilo v uvozovkách jen 15 trolejbusů. Škoda během několika měsíců přibyly další tratě a z novinky se stal jeden z pilířů městské dopravy. Tak krásné ráno přejeme i všem řidičům a řidičkám, nejenom trolejbusů, ale všech prostředků hromadné dopravy. Šťastnou cestu vám přejeme. No a bořivojům posíláme slibovaný hudební dárek, tady kapela Petr Radeček a hory, co nevidět, taky Madonna, La Isla Bonita, no a z ranní jízdy Rádia Jich. I dneska po ránu se ozve Skřeťák a nabídne ranní vtípek.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut před 6 hodinou ve čtvrteční raní sdělecní kousek Madony La Isla Bonita. Co nevidět do slunného rána Kygo anebo Bob Sinclair? A teď už ve studiu raní z Dyrádych také skřeťák, tím pádem i dnes ve čtvrtek 37. Raní vtípeček. Dobré jítro, nazdár.
1: Dobré ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. To Američan a Čech spolu jedou vlakem. Když to Američan plivne z okna, vrátí se to zpět, obletí Čechovi dvakrát okolo hlavy a zase vyletí z okna ven. A pak se Amík představí. Dobrý den, jsem John Smith, profesionální mistr Spojených států amerických v plivání. Čech na něho čumí, plivne mu mezi oči a představí se Pepa Kocourek, začátečník v plivání.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: A z let 90. Dreams. Po šesté nabídeme zpěvačku Ray a pecku Where is my husband? A chybět nebude Adam Jurica. Před námi čtvrtek, 30. července, další supertropický den podle předpovědi počasí, kterou vám ostatně taky nabídneme. Ale ještě předtím Vojta prozradí, že po celých 30 letech končí ředitel městské policie v Hodoníně.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: 6 hodin a 1 minuta, krásné čtvrteční ráno, Moravu.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Ředitel městské policie v Hodoníně končí po 33 letech a Zlínský kraj má v přepočtu na délku silnic nejvíce střetů se zvěří v celé republice. Hodonínská městská policie bude mít nového ředitele. Jindřich Vašíček po více než 33 letech služby, z toho 28 ve funkci ředitele, zítra skončí. Podle svých slov se pro změnu rozhodoval poslední 3 roky a nyní odchází dobrovolně. Zcela přitom mění obor, nově se bude věnovat gastronomii a hotelnictví. Povede například novou restauraci Na Lužáku v Lužicích, která by se měla otevřít v září, a zapojí se také do gastroprojektů v Mutěnicích, Pavlově a Tatra. Zlínský kraj má v přepočtu na délku silnic nejvíce střetů se zvěří v celé republice. Během posledního měření, které trvalo v rozpětí půl roku, jich řidiči nahlásili 899. Před 3 lety to přitom bylo necelých 550. Na Zlínsku narazí řidiči na zvěř v průměru zhruba každého 1,5 kilometru, na Uhersko-Hradišťsku každého 2,5 kilometru. Podle statistik k nehodám nejčastěji dochází mezi 16. a 17. hodinou. Po střetu se zvěří je nutné místo zabezpečit a událost nahlásit policii.
1: Rádio Jih, počasí.
3: I předposlední červencový den roku 2026 bude horký. Dnes nás čeká podle meteorologů většinou dne jasno, odpoledne přechodně až polojasno a s menší pravděpodobností se může od západní poloviny kraje přesunout od západu izolovaná přehánka nebo i bouřka. Teploty v Jihomoravském kraji až 38 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 37 stupňů. A teď po ránu 3 minutky po 6. Zdravíme do Zlína, kde měříme 20, Archlebov, Němčičky, Vřesovice také aktuálně po 20 stupních Celsia.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Dobré čtvrteční ráno i na cesty na D55 mezi 62. a 61. kilometrem směrem od Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou u Krajnice bude probíhat prohlídka a měření vozovky, tak projíždějte opatrně. Stejně jako na dálnici D1, kde na 209. kilometru směrem od Vyškova na Brno stojí v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda.
5: Ranní jízda.
1: Na rádiu Jih.
3: Taky v další hodince čtvrteční ranní jízdy nabídneme hity pro dobrou náladu, nabídneme soutěž o dovolenou snů v hodnotě 80 tisíc korun a hned v úvodu této hodinky si krom hitů pro dobrou náladu dopřejeme také vínečka. Podrobnosti za pár minut, teď Two Brothers on the Fourth Floor a Dreams.

0: 13 minut po 6. hodině ve čtvrteční ranní zjirády zpěvačka Ray a Where is my husband? Co nevidět Jay-Z, Alicia Keys a nebo třeba taky Jason Derulo. Ve Válticích bude až do konce srpna pořádně rušno, minimálně mezi skleničkami, či chcete-li mezi koštovačkami. Začala totiž národní soutěž vín 2026, ve které odborní degustátoři posoudí více než 2000 vzorků z Moravy i Čech. První vína už hodnotili v Mělníku, teď přicházejí na řadu moravské podoblasti, Slovácko, Mikulovsko, Znojemsko a Velkopavlovicko. V každé z nich porota vybere šampiona a rozdá také zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Nejlepší vína postoupí do celostátního finále, ze kterého vzejde šampion Salon vín České republiky pro rok 27. V listopadu pak odborníci oznámí stovku nejlepších vín, která budou celý rok ochutnání v Salonu vín na Valtickém zámku. No i o prázdninách se pořád něco děje.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční ranní jízdě Jason Derulo, co nevidět Adam Ďurica. I dnešní letní den může být výjimečný a teď nemyslíme na nějaké supertropické teploty, ale myslíme na naši soutěž.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Čtyři čísla vás můžou dostat až do Tater. Hrajeme na rádiu Jich, rádiu Jižní Moravy o týdenní pobyt pro 6 osob na luxusní chatě Medovka v hodnotě 80 tisíc korun. A zkusit tipnout správný vstupní kód si budete moci živě ve vysílání ranní jízdy rádia Jich už tuto hodinu těsně před 7. Další podrobnosti o soutěži na našem webu www.radiojich.cz.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: čtvrtek 37. v plném proudu. Já vím, že to školákům neudělá radost, ale pomalu, jistě, se blíží půlka letních prázdnin. Tak to už je taky, do tebe se to taky netýká, že?
1: Mně už je to taky vlastně úplně jedno.
0: O půl sedmé z hitů pro dobrou náladu Joan Osborne a One of Us. Tedy Swims. Stejně jako kapela Kryštof. A i v předposlední červencový den roku 26 nabídne Vojta tentokrát krátké jihomoravské zprávy, protože pořád se něco děje a vy se to od rádia, jejich rádia Jižní Moravy dozvíte. Zkontrolujeme ranní moravské teploty, podíváme se za vámi na cesty a zveme zároveň i na koupaliště.
2: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Zlatým Antonínkem. Hurá na koupaliště!

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na Teta Droger.

0: www.klimastyle.cz.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Je přesně 6:30, přejeme krásné čtvrteční ráno.
3: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
4: Na jižní Moravě letos přibylo nehod cyklistů a ve většině případů za ně mohou sami. Jen v první polovině tohoto roku řešili policisté 252 jejich nehod, což je o 34 více než loni. Nejčastějšími příčinami jsou nepozornost, nedání přednosti, špatné odbočování, nepřiměřená rychlost nebo alkohol. Postup obou brněnských klubů do první ligy znamená větší zátěž pro obyvatele Králova pole v okolí stadionu Na Srbské. Například průzkum Artisu mezi téměř 300 obyvateli ukázal, že více než 70% z nich požaduje lepší řešení parkování a více než polovina lepší organizaci dopravy. Problémem je ale také hluk během zápasů nebo po nich.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Nabízíme také pohled na ranní teploty. Bílovice u Uherského Hradiště hlásí 18 stupňů, 20 je v Břeclavi, Mutěnicích a Kobylí.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Připomínáme, na dálnici D1 na 209. kilometru směrem od Vyškova na Brno stojí v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Projíždějte opatrně, stejně jako na D55 mezi 62. a 61. kilometrem směrem od Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou u Krajnice probíhá prohlídka a měření vozovky. Šťastnou čtvrteční cestu.
5: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

tady v dnešní ranní zvěrádia jich, ale teď se budeme věnovat hitům pro dobrou náladu. 3 minutky po 7:30, tady ve čtvrteční ranní zvěrádia jich. Muzika z let 90. Vzpomínka na Joan Osborne na hit One of Us.

Ve čtvrteční ranní jízdě rádiích 40 minut po 6. hodině tady svým, jsou za chviličku slibovaná kapela Kryštof, tak nějak málo tančím. No nevím, jestli u tohoto tématu budeme tančit, možná, že někteří budou skákat třeba i 2 metry vysoko, protože už jsme před pár minutkama nakousli, že je to bezesporu kontroverzní téma, ale do Česka by se po letech mohla vrátit karenční doba. Tedy alespoň strana Motoristé sobě chce v září otevřít debatu o tom, zda znovu nechat první 3 dny nemoci bez náhrad

0: jestli lidé nemocenskou zneužívají. Studie ukázala, že během karenční doby zaměstnanci často místo neschopenky čerpali dovolenou nebo neplacené volno. Doplňme, že třídenní karenční doba v Česku platila od roku 2008 do 1. července roku 2019. No a uvažuje se, jestli by opět a znovu neměla začít platit. Tak uvidíme, v září se začnou vést debaty.
1: Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: krásné slunné ráno, 11 minut před 7 hodinou, jsme velmi rádi, že vám můžeme dělat společnost, co by rádio jich rádio Jižní Moravy. No a dnes v ranní jízdě, tedy ve čtvrtek 37. nabízíme soutěž.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Už je to tak, dámy a pánové, dovolená v Tatrách za 80 tisíc může být vaše, stačí odhalit 4-místný kód od dveří luxusní chaty Medovka, 6 lidí celý týden a jeden správný tip. Podrobnosti www.radiojich.cz. Předpokládám, že všichni, kteří chtějí vyhrát, získat dovolenou snů v Tatrách za 80 tisíc korun, už vše podstatné vědí, tak se nebudeme zdržovat. Volejte na 518-345-678 a pojďte si otevřít 4-místným kódem dveře do této luxusní chaty. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Nazdar, to je Duša z Terezína.
0: Nazdar, Dušana, jak se máme po ránu?
2: A tak docela dobrý, vyspaní. Vyspaní.
0: Jdeme do práce?
2: Jo, už jsou v práci.
0: No a v práci by ti dali volno, kdybys vyhrál?
2: Volno si dám sám.
0: Super. Mimochodem, koho bys vzal sebou, ještě se tě zeptám.
2: Manželku a děti.
0: No tak to je paráda. Tak pojďme otevřít tu chatu, poprosím tě o 4-místný ideálně ten správný kód.
2: 2654.
0: Takže 2654, jo?
2: Ano.
0: Zkouším. Dušane, zkouším, jestli se kódem 2654 otevřou dveře. Ne.
2: Tak
0: přejeme ti krásný pracovní den a přeží to úmorné vedro. Měj se hezky.
2: Jo, díky, čau.
0: Ahoj, čau, čau. 72 hodin, tedy za 72 hodin, pokud to Dušanovi někdo nevyfoukne, může to zkusit znova a vzít celou rodinku do Tater. Chcete to zkusit taky? Tak poslouchejte dál Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, protože v další hodině budeme opět a znovu hrát o dovolenou v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun. Podrobnosti na našem webu www.radiojih.cz. Mrkněte na tu chatu Medovka, to je fakt luxusní světová úroveň. Tak budeme držet pěsti a snad za hodinku zjistíme ten správný kód, jež nám otevře dveře luxusní chatě Medovka.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

ve čtvrteční raní sdělárek Rudimental. Krásné ráno, Moravo. Po sedmé samozřejmě další kousky. Tady malá ranní přehlídka, co nás čeká neminem. Po sedmé třeba Linkin Park a

0: I ve čtvrtek 37. nabízíme čerstvé jihomoravské zprávy a zaměříme se na nehody cyklistů na Jižní Moravě. Bohužel jich přibývá. A co je taky velmi smutné, většinu si zaviní sami. Podrobnější, konkrétnější bude už za chvíličku Vojta. Navrch nabídeme aktuální předpověď počasí. Dnes meteorologové slibují až 38 stupňů Celsia. A my vás za 4 správná čísla pošleme do Tatér.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
0: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: I minutu po 7. hodině vinčujeme krásné čtvrteční jítro.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Firmu Klima Style, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Na jižní Moravě přibývá nehod cyklistů, většinu zaviní sami a první fotbalová liga v Brně trápí obyvatele kolem stadionu. Na jižní Moravě letos přibylo nehod cyklistů a ve většině případů za ně mohou oni sami. Jen v první polovině tohoto roku řešili policisté 252 jejich nehod, což je o 34 více než loni. Téměř 3/4 z nich zavinili samotní cyklisté. Nejčastějšími příčinami jsou nepozornost, nedání přednosti, špatné odbočování bez znamení rukou, nepřiměřená rychlost anebo alkohol. Nehody mají často i vážné následky, letos při nich zemřeli 4 cyklisté a dalších 14 utrpělo těžká zranění. Postup obou brněnských klubů do první fotbalové ligy znamená větší zátěž pro obyvatele Králova pole v okolí stadionu na Srbské. Nejvíc jim vadí dopravní komplikace, nedostatek parkovacích míst, hluk a nepořádek během zápasů. Průzkum Artisu mezi 300 obyvateli ukázal, že více než 70% z nich požaduje lepší řešení parkování a více než polovina má zájem o lepší organizaci dopravy. Oba kluby proto fanoušky vyzývají, aby na zápasy jezdili městskou hromadnou dopravou. Trvalé řešení ale zatím na stole není.
9: Rádio Jih. Počasí.
6: Ano, před námi další letní, ba přímo horký den, protože meteorologové ve čtvrtek 37. nabízejí až 38 stupňů Celsia. Ano, na tuto hodnotu dnes na jižní Moravě ukážou rtuče teploměrů ve Zlínském kraji maximálně 37. Co k tomu? Většinu dne prý jasno, odpoledne přechodně až polojasno a s menší pravděpodobností se může od západní poloviny kraje přesunout izolovaná přehánka nebo i bouřka. Aktuálně 21 stupňů Celsia v Dolním Němčí či ve Veselí nad Moravou. Zdravíme do Josefova, kde měříte 22 stupňů, stejně jako v Lanžotě.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
6: Hezké ráno na cesty na dálnici D1 mezi 245. a 246. kilometrem směrem od Vyškova na Brno. V levém pruhu probíhá údržba zeleně, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: A kdože má dnes svátek? Prozradíme už za

0: Benson Boone ve čtvrteční ranní jízdě. 7 hodin a 11 minut. Dobré ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud snídáte. Za chviličku vohnutí a Svaz českých bohemů a dnes tento kousek pošleme bořivojům, jež mají po celý dnešní den svátek. Gratulace míří na Břeclavsko, kde máme 10 chlapíků s tímto jménem, na Hodonínsku o jednoho více. Slavice bude jistě i na Brněnsku, kde máme 154 bořivojů, a na Zlínsku podle statistik jen 7. Ač dnes může jméno bořivoje znít značně zastaralé, stále mu zůstává jeho honosný význam. Vždyť každý z mužů je rozeným vůdcem. Žádný muž by se neměl bát boje a měl by umět bojovat o vítězství. Chlap jménem bořivoj vždy může navázat na svého předchůdce, prvního českého panovníka. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví a... agenti z CI5, představte si, mezi našimi zvířatky, mezi hafany a kočičkami dneska slaví Body a Doyle. Taky jim všechno nejlepší. No a Češi mají ve světových dějinách jednu zvláštnost, to už se díváme na jednu ze zajímavostí dnešního dne, tedy chcete-li 30. července, když jsou nespokojení s politiky, mají vlastní historický výraz pro to, když je tedy vyhazují z oken, říká se mu defenestrace, ta první se odehrála přesně před 6 z 7 lety 30. července roku 1419 na Novoměstské radnici v Praze a stala se jiskrou, která zapálila husitskou revoluci. Událost změnila vývoj českých zemí na desítky let a slovo defenestrace se díky ní dostalo i do světových učebnic dějepisu. A co si budem? Málo který národ má pro vyhazování z oken vlastní historický termín. Míříme také do Brna, právě tam totiž 30. července roku 1949 vyjelo do ulic něco, co je dnes součástí každodenního života, trolejbusy. První linka spojila hlavní nádraží se Slatinou a vozový park tehdy tvořilo v uvozovkách jen 15 trolejbusů Škoda. Během několika měsíců přibyly další tratě a z novinky se stal jeden z pilířů městské dopravy. Tak zdravíme všechny řidiče a řidičky hromadné dopravy, respektive prostředků hromadné dopravy, přejeme si hem šťastnou cestu. No a bořivojům posíláme hudební dárek tomu čtvrtečnímu svátku.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

0: Sophie Ellis Baxter. Ve čtvrteční ranní jízdě 7 hodin a 21 minut vyrážíme na dovolenku, vyrážíme na výlet. I když vlastně vlezeme se tam ještě?
1: No, možná, ale bude to krušný. Co si budem, cestování je skvělé odreagování, všichni na čas rádi někam vypadneme, ale i onen turistický ruch má svou odvrácenou stránku, často právě pro naše konkrétní destinace. Důkazem toho je aktuálně třeba španělská Barcelona, která podle úřadu už dosáhla naprostého limitu a další návštěvníky vyloženě nechce. Loni je například navštívilo 15,7 milionů turistů a to je pro představu dohromady celá Česká a Slovenská republika. Takže podle tamního komisaře pro udržitelný turismus je právě 16 milionů absolutní maximum a jak jsem říkal, Barcelona už další návštěvníky prostě nechce, nezvládá je, nemá na to kapacity. Město se teď zaměřuje hlavně na lepší život místních obyvatel, protože masový turismus zvyšuje ceny bydlení, přetěžuje dopravu, tím pádem se Barcelona rozhodla, že v plánu je zvýšit zdanění výletních lodí, které přivážejí jednodenní návštěvníky. A tím chce vlastně i ostatním městům ukázat, že takové nejvyhledávanější destinace jednoho dne hold mohou narazit na hranici nějakých svých možností. Asi to není úplně dobrý pro tebe jako pro místního obyvatele, když jasně máš tam jako asi nějakou cashflow, nějaký točení peněz skrz ten turismus, ale když je potom vystropovaná ta cena skrz Airbnbčka a podobné ubytovací služby, tak to jsou vlastně, dá se říct, chudáci ti místní.
0: No tak není to samozřejmě záležitost jenom španělská, že? To bychom se mohli podívat.
1: Mně se právě líbilo to porovnání, že je to vyloženě Československo dohromady, ti turisti, kteří se tam nahrnou.
0: No a co potom, mám taky pocit, že Španělsko bude v roce 2031 jedna z pořádajících zemí fotbalu, mistrovství světa.
1: To bych ti kecal, to v hlavě přímo nemá.
0: No já nejsem zrovna nějaký panenka nebo něco, ale mám pocit, že Španělsko, Portugalsko a Maroko tam je. Co potom, jo? Možná, že už teď si dělají prostor právě pro ty fanoušky, kteří tam dorazí.
1: No, máš s tím každopádně pravdu, protože jsem to stihl mezi tím dohledat, takže rok 2030 možná bude pro Španělsko a pro samotnou Barcelonu, jakožto pro jedno z měst, kde fotbal je opravdu tím možná nejdůležitějším životním aspektem dost náchylný.
0: Možná právě proto, jak jsem říkal, už si teďkom dělají takové alibi, jako už je vás moc. No, moc je taky muziky, ale to je dobře. 7 hodin, skoro 24 minutky, tady je Shakira. Krásné čtvrteční ráno, Moravo. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: písnička, kráska Shakira, Daj Daj, a tož dáme další hity pro dobrou náladu. Populo jsme Činasky a Víno. Na playlistu Raní jízdy rády i Black Eyed Peas. Stejně jako z Rakouska Mark Korn. Je tady předposlední červencový den roku 2026, před námi další horký letní den a taky za chviličku další krátké jihomoravské zprávy. Ani v této hodince nebude chybět soutěž o dovolenou snů. Stačí k tomu 4 správná čísla.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rád.

0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
1: je
0: fajn.
1: Je půl osmé, krásné čtvrteční ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Hodonínská městská policie bude mít nového ředitele. Ten dosavadní Jindřich Vašíček totiž po více než 33 letech služby, z toho 28 ve funkci ředitele, zítra skončí. Zcela přitom mění obor, nově se bude věnovat gastronomii a hotelnictví. Zlínský kraj má v přepočtu na délku silnic nejvíce střetů se zvěří v celé republice. Během posledního měření, které trvalo v rozpětí půl roku, jich řidiči nahlásili 899. Na Zlínsku narazí šoféři na zvěř v průměru zhruba každého 1,5 kilometru, na Uhersko-Hradišťsku každého 2,5 kilometru.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Mrkneme také na teploměry. 21 stupňů právě teď hlásí Strážovice a Bořetice, 22 potom Uherské Hradiště a Slavkov u Brna.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: I dneska v tom jedeme s vámi, zdravíme za volanty, opatrně stále na dálnici D1 mezi 245. a 246. kilometrem směrem od Vyškova na Brno. V levém pruhu probíhá údržba, zeleně projíždějte opatrně. Pozor taky na D55 mezi 62. a 61. kilometrem směrem od Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou. U Krajnice probíhá prohlídka a měření vozovky. Šťastnou čtvrteční cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Dodáme další hity pro dobrou náladu a pak se svezeme ve výtahu s agresivním hafanem. Teď ale víno a kapela Činasky.

0: 7.38 Black Eyed Peas za chviličko, stejně jako Mark Korn. Já už jsem to nakousl, že řeč bude o Hafanovi a o výtahu.
1: Tak hlavně nekouštej toho Hafana, prosím tě.
0: Já nebuď v klidu. Ale chtěl bych tady hned v úvodu říci, že předpokládáme, že člověk, který si pořídí nějakého psa, tak by ho měl fyzicky zvládat.
1: Dá se říct, ano. A podle toho, jestli máš 20 nebo 80 kilo, tak volíš čivavu nebo labradora.
0: Asi tak. No ale v tomto případě agresivní Hafan vyhnal z výtahu rovnou 3 dívky, které se chtěly prostě dostat domů. No to drama v mrakodrapu zachytila bezpečnostní kamera, ono to vypadá docela drsně, naštěstí to všechno dopadlo dobře. Ale odehrálo se to v indické Bombaji, kdy do kabiny nastoupila žena se psem na vodítku a s náhubkem, tak jak by to mělo být. Jenomže ten pes v zápětí začal na ty kočky štěkat a začal na ně dorážet, a to až tak, že když dojeli do jednoho patra, tak se otevřely dveře, dvě baby vyběhly, ta třetí zůstala chudina v rožku, pes se třepala a počkala, až dojedou do dalšího patra, kde zase zmizela, nebo respektive utekla z té výtahové kabiny. Ale tam šlo vidět, jak ta ženská, jak jsem říkal, měla toho psa na vodítku, měla ho i s náhubkem, jak s ním bojovala. Ona prostě neměla vůbec fyzickou sílu na toho psa udržet, jako jo. Mohlo to samozřejmě dopadnout daleko hůř, kdyby ten pes náhubek neměl, ale každý, kdo někdy s psama dělal a dostal od psa náhubkem, jo, že se třeba by otočil nebo něco takového, ještě do obličeje, tak to jak když dostaneš boxerem jako do držky.
1: Je to ťavka, jo, já fejska nemám, takže nemůžu to, úplně posoudit.
0: Je to šlahot, jakože když prostě, já nevím, 45 kilová sila toho Hafana se prostě rozběhne nebo se prostě otočí, ty si zrovna čuplí nebo něco, jako dostaneš přes frňák.
1: Dostaneš
0: je
1: flákanec.
0: Dostaneš flákanec, nehledě na to, že to byly prostě křehké dívky, takže dávejte si pozor, s kým nastupujete do výtahu.
1: Buďme rádi, že to dobře dopadlo, protože kdyby tam ten náhubek nebyl a kdyby to ta paní jako neudržela vůbec, tak ten Hafan mohl natrpit problém možná v celém hotelu.
0: Ale zase, základní předpoklad, že majitel svého psa prostě fyzicky zvládne, tady je a měl by být, jako jo, když už si to pořizujeme, ty Hafany. A ty jsi to řekl správně, podle toho, jakou máš třeba váhu nebo jakou máš silu, se rozmýšlíš, jestli vezmeš bobíka, anebo jestli si vezmeš brazilskou filu, že?
1: Ono to občas...
0: A nebo už v tomto případě třeba leoponíka, jako.
1: No, ono to občas svádí k tomu, že lidi možná trochu nepřemýšlejí, než konají.
0: Je to tak. Black Eyed Peas už za chviličku z hitů pro dobrou náladu. No a nezapomeňte, i v této hodině budeme společně s vámi hledat 4 místní kód v soutěži, ve které můžete získat

0: Tak dvě minutky po 7:45, zkuste své štěstí v naší soutěži.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.
0: A odemkněte si dovolenou snu, uhodněte čtyřmístný kód od chaty Medovka a vyhrajte týden v Tatrách pro 6 osob za 80 000 korun. Čeká vás luxusní příroda, luxusní chata, klídek, pohodička, odpočinek, dobíjení baterií, třeba s vaší rodinkou anebo s vašimi kamarády. A je úplně jedno, jestli pojedete jaro, léto, podzim, zima. Chata Medovka je přístupná po celý rok, takže vy si vyberete, které...

0: pokud jste v posledních 72 hodinách s námi nesoutěžili. Jedna drobná rada, zapisujte si ty piny, které už zazněly, tedy ty čtyřmístné kódy, protože třeba shodou okolností předchozí hodince Dušan z Terezína typoval 2654 a představte si, tento kód už byl vyřčen. My tady máme tisíce možností, my soutěžíme pár dnů a už se nám ty kódy opakují. To je věc, co? Smolíček. No nic, otevřeme chatu v tomto případě přes linku 518-345-678. Dobré ráno, přejeme komu?
1: Dobré ráno, tady Tomáš.
0: Tomáš volá odkud?
1: Z Hodonína.
0: No a Tomáš by rád dotatér.
1: Tak rád bych, samozřejmě.
0: No, Tomáš už má určitě vybranou i grupu, kterou by vzal sebou.
1: Tak samozřejmě, přemýšlel jsem nad tím už.
0: Super.
1: Koho bych tam zvolil a nominoval.
0: Okay. Tome, mimochodem, díval ses na www.radio.cz, jak ta chata Medovka vypadá?
1: Viděl, je jak nádherná.
0: No, to
1: ty panorama, to jsou dokonalý.
0: Jo, super, tak jsme krůček od toho, abychom tam strávili krásnou dovolenku. Stačí nám onen čtyřmístný kód, tak tě o něj poprosím.
1: Tak, zkusím. 10-14.
0: Co tě k tomu vede, že zrovna 10-14?
1: Tak nechám si to pro sebe, co mě k tomu vede, ale je to jeden z typů.
0: Aha. No já jenom, že se dívám na frekvence rádia jich.
1: No tak, jsme tady.
0: Nápadně mě to připomíná. No tak zkusíme. Tome, 10-14 je správná odpověď, je to správné číslo?
1: Nevadí.
0: Jdeš na to dobře, ale bohužel, tady cesta nevede.
1: Jasné, nevadí.
0: Oslý můstek, jdeš na to dobře, ale tu cesta nevede.
1: Rozumím.
0: Tome, měj se hezky, krásný
1: taky
0: den.
1: Díky, ahoj.
0: No tak ani v dnešní druhé šanci to bohužel nevyšlo, což je, dámy a pánové, šance pro vás další, protože i dnes po 9. hodině zkusíme znovu otevřít chatu www.radiojich.cz. Podrobné informace o této soutěži, ve které můžete získat dovču v hodnotě 80 000 korun. No nezbývá nám, než vám dál držet pěsti. A to my zas velmi rádi. Za 9 minut bude mimochodem 8.
2: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 000 korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tak, kdo tam slyšel saně?
1: Pojďme na ně.
0: Slyšel špatně. Po 8 hodině další z hitů pro dobrou náladu. V ranní jízdě i Money, Alex Warren a Fever Dream. A po 8 hodině i Miraj. Je čtvrtek 30. července, i s tímto datem vycházejí na jihu čerstvé jihomoravské zprávy. A za chviličku se s Vojtou podíváme i do Zlína, neboť Zlínský kraj má v přepočtu na délku silnic nejvíce střetů se zvěří v celé České republice. Tak na cestách i nadále opatrně. A co tak z rádiem jich vyrazit do Tater?
2: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině.

0: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
1: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity, lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
2: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
3: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
1: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: 8 hodin, 1 minuta, hezké čtvrteční ráno, Moravo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Ředitel městské policie v Hodoníně končí po 33 letech a Zlínský kraj má v přepočtu na délku silnic nejvíce střetů se zvěří v celé republice. Hodonínská městská policie bude mít nového ředitele. Jindřich Vašíček po více než 33 letech služby, z toho 28 ve funkci ředitele, zítra skončí. Podle svých slov se pro změnu rozhodoval poslední 3 roky a nyní odchází dobrovolně. Zcela přitom mění obor, nově se bude věnovat gastronomii a hotelnictví. Povede například novou restauraci na Lužáku v Lužicích, která by se měla otevřít v září, a zapojí se i do projektů v Mutěnicích, Pavlově a Tatrách. Zlínský kraj má v přepočtu na délku silnic nejvíce střetů se zvěří v celé republice. Během posledního měření, které trvalo v rozpětí půl roku, jich řidiči nahlásili 899. Před 3 lety to přitom bylo necelých 550. Na Zlínsku narazí řidiči na zvěř v průměru zhruba každého 1,5 kilometru, na Uhersko-Hradišťsku každého 2,5 kilometru. Podle statistik k nehodám nejčastěji dochází mezi 16. a 17. hodinou. Po střetu se zvěří je nutné místo zabezpečit a událost nahlásit policii.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Tak vzhledem k tomu, že dneska meteorologové předpovídají až 38 stupňů Celsia, otázka, jestli budeme mít ještě po čem jezdit, jestli se ty cesty neroztopí, jak polárkový dort, no tak snad ne, ale dneska...
4: Jsme v Česku, tady se všechno dělá kvalitně.
3: Přesně tak, jak říkáš, až tropických, supertropických 38 stupňů Celsia tady naměříme v Jihomoravském kraji, ve Zlínském, o stupínek méně, maximálně 37, k tomu bude jasno, nebo skoro jasno, a s menší pravděpodobností se může od západní poloviny kraje toho jihomoravského přesunout izolovaná přehánka nebo bouřka. Míříme k aktuálním krajním teplotám. Sedlec u Mikulova 23 a po 24 stupních měříme v Kyjově, Čejkovicích i Polešovicích.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Dobré jitro řidičům i řidičkám, zdravíme na cesty, pozor na D1 mezi 213. a 216. kilometrem směrem od Brna na Vyškov u krajnice probíhá čištění vozovky. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Mezi 8 a 9 nabízíme hity pro dobrou náladu. Ať už děláte cokoliv, pevně věříme, že vám aspoň kapičku pomohou. Nabídneme v této hodince třeba taky soutěž o 2 vstupenky na Den princezen a rytířů. A za pár minut bude v ranní jízdě řeč o víně.

0: To nevidět Alex Warren a nebo Miraj. A teď v 8 hodin a 10 minut jdeme k tomu slibovanému vínu, protože ve Váticích bude až do konce srpna pořádně rušno, alespoň tedy mezi skleničkami, chcete-li mezi koštovačkami. Začala totiž Národní soutěž vín 2026, ve které odborní degustátoři posoudí více než 2000 vzorků z Moravy i Čech. Pravda, první vína už hodnotili v Mělníku, teď přicházejí na řadu moravské podoblasti, Slovácko, Mikulovsko, Znojemsko a Velkopavlovicko. V každé z nich porota vybere šampiona, rozdá také zlaté, stříbrné a samo sebou i bronzové medaile. Nejlepší vína postoupí do celostátního finále, ze kterého vzejde šampion Salonu vín České republiky pro rok příští, tedy pro rok 2027. V listopadu pak odborní poradci či odborníci oznámí stovku nejlepších vín, která bude celý rok ochutnání v Salonu vín na Valtickém zámku. Tak držíme pěsti, ať uspějí ti nejlepší, protože než se ten hrozen dostane do té láhve a my to můžeme pokoštovat, je zatím neuvěřitelná kopa práce.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 17 minut, Miraj, a vedle tebe usínám za chviličku Bon Jovi a vzpomínka na léta 80.
1: Říká se, že internet patří hlavně mladé generaci, 97letá Aileen Chinová ale dokazuje pravý opak. Američanka s jamajskými kořeny se letos stala nejstarší žijící ženou s kuchařským kanálem na YouTube, což potvrdila Guinnessova kniha rekordů. Tahle ta paní se svým vnukem vaří podle ručně psaných rodinných receptů a jejich videa dnes na sociálních sítích sledují asi 3 miliony lidí. Mimochodem, není to žádná paní, která by si jako řekla, že má krizi středního, v tomhle případě možná pokročilejšího věku, a že by se rozhodla vařit. Naopak se tomuto koníčku věnuje už od 5 let a 58 let provozovala vlastní pekárnu přímo na Jamajce. Kdybyste se od ní chtěli inspirovat, tak její rada pro všechny začínající kuchaře je jednoduchá. Vařte hlavně to, co sami milujete jíst. Jak si na tom v kuchyni? Zvládáš?
0: A tak hořeju si vodu na turka a párky v mikrovlnce taky zvládnu, no. Ale pozor, jako udělat párky v mikrovlnce, aby ti nepraskly, taky umím.
1: Je pravda, že to je docela kumšt, že ze svých let, které jsem strávil na internátu, to můžu potvrdit. No, my jsme tam zkoušeli různé vymoženosti, třeba i mraženou pizzu do mikrovlnky. Nedoporučuju.
0: No, úžasná babička v tomto případě. A mimochodem, nejdůležitější ingredience každého jídla, ať už to děláš pro sebe nebo pro někoho druhého, je
1: láska.
0: Přesně.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za chvilečko taky další porce krátkých jihomoravských zpráv rádia jich. No a popůl soutěž dejte si pozor na jazyk. A i dneska další krásná výhra, a to sice dvě vstupenky na Den princezen a rytířů. No ale ještě před zprávami vás pozveme na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v

0: Tablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
6: Hezké letní ráno, je 8:30.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Na jižní Moravě letos přibylo nehod cyklistů a ve většině případů za ně mohou oni sami. Jen v první polovině tohoto roku řešili policisté 252 jejich nehod, což je o 34 více než loni. Nejčastějšími příčinami jsou nepozornost, nedání přednosti, špatné odbočování, nepřiměřená rychlost nebo alkohol. Postup obou brněnských klubů do první fotbalové ligy znamená větší zátěž pro obyvatele Králova Pole v okolí stadionu na Srbské. Například průzkum Artisu mezi téměř 300 obyvateli ukázal, že více než 70% z nich požaduje lepší řešení parkování a více než polovina žádá lepší organizaci dopravy. Problémem je ale také hluk během zápasů nebo po nich.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Koukneme také na stupnice teploměrů. Ve Zlíně právě teď už 29, mezi tím Boleradice 23, Čejkovice 24 a Šlapanice 25 stupňů Celsia.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Připomínáme na dálnici D1 mezi 213. a 216. kilometrem směrem od Brna na Vyškov. U Krajnice probíhá čištění vozovky. Projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

Daft Punk, Get Lucky, za chviličku Pink a pak slibovaná soutěž. Ano, dvě minutky po půl deváté můžeme připomenout, že budeme hrát odvalu peny na Den princezen a rytířů. Jež se uskuteční 8.

0: Jsem se tak trošku zamyslel, když jsem viděl Vojtu.
1: Dejte si pozor na jazyk.
2: Já jsem taková princezna.
0: A ne, ale tam jde o to, že ještě nedávno v podstatě navštěvoval, že školu, takže i tebe se týkaly prázdniny, teď už je to všechno minulostí, no.
2: Mám to docela v živé paměti, když jsem si prázdniny užíval mnohem víc.
0: No tak vítej v dospělém světě. Ano, dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, jež jsou skuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna, můžete právě teď u nás získat, když zavoláte na 518-345-678 a dáte si pozor na jazyk, jenom připomenu, princezny, rytíři a spousta zábavy pro celou rodinu. V sobotu 8. srpna ožije zámek ve Slavkově u Brna tradičním Dnem princezen a rytířů. Mimochodem na pódiu vystoupí třeba Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája Bambuláček nebo třeba taky kouzelník Pavel Kožíšek. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Ostatně podrobnosti najdete už teď na webu www.denprincezen.cz. Tak pěkné ráno komu?
3: Čau, tady Naďa.
0: Naďa volá odkud?
3: Z Ostrohu.
0: Super, tak pravidla naší soutěže jsou jasná?
3: Ano.
0: Prosím tě, dej si, jestli to jde trošku potišejíc rádio, ať se neslyšíme třikrát.
3: Mám to vyplé.
0: Super, děkujeme. Nám stačí jedna správná odpověď, nemusíš nám ji třikrát opakovat, jo? Tak, jsme připraveni?
3: Ano.
0: Držím pěsti, jdeme na to a ptám se, chtěla by ses jmenovat Vojtěžka?
3: Vojtěžka je takové divné jméno.
0: Takže nechtěla by ses jmenovat Vojtěžka?
3: Radši se budu jmenovat jinak.
0: Dobře. Šla ti na škole matematika?
3: Matika byla spíš takový horor.
0: A co zeměpis, ten ti šel?
3: Zeměpis vůbec, tam se nevyznám.
0: Takže měla jsi z něho pětky?
3: Spíš trojky, čtverky.
0: Ale i tak si uspěla v soutěži, dejte si pozor na jazyk na rádiových a získáváš vstupenky na Den princezen a rytířů, my ti blahopřejeme.
3: Děkuju moc krát.
0: Tak si to užij, zůstane na drátku, měj se krát.

0: Nesmrtelný kousek doktora Albána It's My Life a vzpomínka na 90. léta i téměř ve finále čtvrteční ranní jízdy rádia. Jejich už za kličku No Name, ně, alebo áno. Ale áno. Česko má zřejmě nejšikmější stavbu světa. Překoná dokonce i slavnou šikmou věž v Pize. Mladá Boleslav možná drží světový rekord.
1: Činili se nějací šikovní domácí řemeslníci?
0: No, nevím, jestli to byli domácí řemeslníci, ale rozhodně věž Putna na zříceně hradu Michalovice byla nově odborně přeměřena a ukázalo se, že je se svým náklonem 7,3 stupně nejšikmější neúmyslně nakloněnou věží na světě. To znamená, že překonala už i zmiňovanou slavnou šikmou věž v Pize, která má náklon necelé 4 stupně. Město řeší, zda rekord přihlásit dokonce do Guinnessovy knihy rekordu. Říkám si, ano, na co čekáte? Ale celý proces může vyjít dokonce až na 1 000 000 korun. Tak je otázka.
1: Jenom jestli... za to, že tě zapíšou do nějaké knížečky.
0: Ano, protože on musí dojít nějaký frajer a frajerka, že ještě to musí všechno jako, že zkontrolovat, že si ano, ne a bla, bla, bla, bla, bla. Aby potom mohla být mladá Boleslav zapsána v Guinnessově knize rekordu, že drží světový rekord. Na jedné straně by to bylo fajn, asi by tam měli zase o kapičku více turistů, ale dneska jsme zrovna hovořili.
1: Právě to mám na jazyku, prostě že občas...
0: Místa tak strašně exponovaná, že už ty turisty prostě nechceš.
1: Občas nebo to může být i na
0: určité
1: škodu,
0: míře, no.
1: Takže záleží, aby se to v Boleslavi posléze třeba nějak nezvrtlo. Každopádně myslím si, že Italové budou dost naštvaní, až to zjistí a přiběhnou k nám s takovou tu jejich pověstnou gestikulací a trochu nám budou chtít vymlátit rybník.
0: Jestli nebudou v Pize spíš na tu věž víc tlačit, aby tam
1: byl
0: ještě větší náklon.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: V hodině budou znít éterem rádia i hity pro dobrou náladu. Tady je malá ochutnávka po deváté ATC a Around the World. Miley Cyrus. A nebo Poetika. A Blízko. Jo, Blízko jsou další čerstvé jihomoravské zprávy za ten 37. A kromě toho se od Vojty dozvíte, že první fotbalová liga v Brně trápí obyvatele kolem stadionu.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
4: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
5: Hezký let.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Na jižní Moravě přibývá nehod cyklistů, většinu zaviní oni sami a první fotbalová liga v Brně trápí obyvatele kolem stadionu. Na jižní Moravě letos přibylo nehod cyklistů a ve většině případů za ně mohou oni sami. Jen v první polovině tohoto roku řešili policisté 252 jejich nehod, což je o 34 více než loni. Téměř 3/4 z nich zavinili samotní cyklisté. Nejčastějšími příčinami jsou nepozornost, nedání přednosti, špatné odbočování bez znamení rukou, nepřiměřená rychlost anebo alkohol. Nehody mají často vážné následky, letos při nich zemřeli už 4 cyklisté a dalších 14 utrpělo těžká zranění. Postup obou brněnských klubů do první fotbalové ligy znamená větší zátěž pro obyvatele Králova pole v okolí stadionu Na Srbské. Nejvíc jim vadí dopravní komplikace, nedostatek parkovacích míst, hluk a nepořádek během zápasů. Průzkum Artisu mezi téměř 300 obyvateli ukázal, že více než 70% z nich požaduje lepší řešení parkování a více než polovina chce lepší organizaci dopravy. Oba kluby proto fanoušky vyzývají, aby na zápasy jezdili městskou hromadnou dopravou. Trvalé řešení ale zatím na stole není.
1: Rádio Jih, počasí.
3: No, dnešek bude na Moravě pořádně horký. Rtuť teploměru ukáže až na 38 stupňů Celsia. K tomu bude jasno, nebo skoro jasno. S menší pravděpodobností se může v Jihomoravském kraji do západní poloviny kraje přesunout izolovaná přehánka nebo i bouřka. Takže v průběhu dne maximálně slibovaných 38 stupňů Celsia. Jak to vypadá teď? 2 minutky po 9. Zdravíme do Uherského Hradiště, kde měříte 26 stupňů Celsia, stejně jako v Šakvicích anebo Hluku. Přejeme krásné dopoledne i do Ratíškovic, kde rtuť teploměru teď ukazuje na 25.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Dopravní nehoda v Hodoníně a podíváme se za vámi i na dálnici D2. V Hodoníně v ulici Brněnská u čerpací stanice blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Místo je ale zatím s opatrností průjezdné. No a na příjezdu do Brna po D2 směrem od Břeclavi na 0,5 kilometru blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. S kolonou počítejte už od 3. kilometru a nezapomeňte na Záchnářskou uličku. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 minut po 9. hodině Miley Cyrus, za chvíličku zpěvačka September a Cry for You.
1: Neplakej pro mě.
0: Já jsem tě říct, slzy netřeba, Verča je tady.
1: Ahoj.
0: Ano, dneska, jak zaznělo v předpovědi počasí, očekávají meteorologové až 38 stupňů Celsia, takže na Moravě velmi horký den, ale horko netrápí jenom Českou republiku, jenom Moravu, ale spoustu částí světa. Mm-hmm. A tak se podíváme za chviličku do Japonska, protože japonští inženýři, promovaní inženýři, mají řešení pro tropy.
1: Aha.
0: A docela zajímavé. A není to jenom na doma, takže vy všichni, kteří jste venku a makáte pod tím přímým slunkem a už jste vypotili úplně všechno, tak i pro vás to v budoucnu bude mít řešení.
1: No to jsem zvědavá.
0: No já taky.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:18, ale Farben. Za chviličku poetika blízko. No a blízko, dámy a pánové, je i řešení pro vás, pro všechny, ještě třeba děláte venku pod tím úmorným vedrem, nebo v tom úmorném vedru pod tím silným sluníčkem a chtěli byste se alespoň trošičku skladit, protože jak jsme říkali, to vedro netrápí jenom Moravu, jenom Českou republiku, ale i jiné státy, města ve světě. A tak Japonci teď mají prý řešení pro tropy, udělali doslova do písmene ledničku na lidi, jež ochladí celé tělo. Představte si normálně klasickou ledničku, která je bars, kde v baru, taková ta prosklená, jak když tam jdete a vidíš tam prostě ty různé nápoje, tak toto je taková nerezová lednička na kolách, uprostředka té ledničky nebo vevnitř je prostě taková sesla, na kterou si sedneš a nastavíš si intenzitu chlazení. Děláš prostě někde asfaltéra, kopeš tam někde z motiku nebo něco ve vinohradě, tam ti to šéf doveze a čas od času se prostě schladíš. Mm-hmm. Je to nastavené tak, aby člověk nebyl nemocný, aby prostě ze 40 nešel třeba nevím, do 10 stupňů, byť teda ona prý umí maximálně kolem 15 stupňů nebo se udržuje kolem 15 stupňů Celsia. Jsou tam nějaké tři režimy. Ty si to nastavíš podle toho, co vlastně chceš a je tam taky bezpečnostní systém, že v tom můžeš být maximálně 20 minut. Mm-hmm. Pokud do 20 minut nevyjdeš, tak se to automaticky...
1: Ty to vykupne.
0: Vypne to chlazení, nevím, jestli to začne topit, aby tě to vyhodilo, ale prostě je tam nějaká ta bezpečnost jakože udělaná. V Japonsku už to vyzkoušeli v barsjakých firmách, teda zatím jakože uvnitř, tam, kde nejsou normálně klasické klimatizace, zkoušel to teďkom i venku a prý to má zatím jako docela dost dobrý ohlas. Cena zhruba 195 tisíc korun.
1: No, pohoda.
0: Takže je to samozřejmě balík, ale na stranu druhou, když bys měla ochránit své zaměstnance.
1: Ale tak pro ty firmy, tak, no,
0: že?
1: Jasně.
0: Jako proč ne? No tak i takové věci se budou teďkom prodávat prý v Evropě, časem, že to prostě přijde
1: no, jasně,
0: i k nám.
1: No jasně, protože tady máme čím dál víc stupňů, tak to...
0: No ale tam je akorát problém celkem s tou váhou, to má necelých 300 kilogramů. Takže představa, že šéf řekne, takže chlapi, dneska jdete na tu střechu tam a tam, jo, takže berete si ty střešní latě, to si berete, jo, ty křidlice a tady toto. A ještě si tam na ten vozík hoďte tu 300 kilovou ledničku, abyste se jako mohli ochladit.
1: No, tak to si prostě budou muset nechat dole, no.
0: Ale já si jako... věřím tomu, že tak jak se dneska rozvážejí tojtoj budky, tak se třeba časem budou rozvážet i tady ty ledničky pro lidi, ne?
1: Jo, a ty jsi říkal, že je to na kolečkách, ne?
0: Ano.
1: No, tak ježíš, pohoda.
0: No, zpřecela jdou rodině, si potáhneš podstavném prvou ledničku. Mezi tím, než dojedeš zpřecela jdou rodině, tak se ti krásně vychladí, že?
1: No, já si do toho sednu a ty to potáhneš za autem.
0: Aha, parádička. 9:21, tady je Poetika a blízko.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:30, Rangem Bowman. Za chvilečku na rádiových Model Talking.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Pouhopouhé 4 čísla vás, dámy a pánové, dostanou do Tater. Hrajeme totiž o týdenní pobyt pro 6 osob na luxusních atěberovkách v hodnotě 80 tisíc korun. Jen pouhopouhá 4 čísla rozhodnou.
2: A my jsme se tady teďka s Lukem bavili, že se vždycky ptáme vás, posluchačů, jestli jste se dívali na ty stránky, na tu chatu. A všichni taky, koho já jsem se ptala, taky byli uchváceni, říkali, že krásné, nádherné a je. Já už jsem se několikrát dívala na ty fotky, abych tam taky jela úplně že hned.
0: No, kdo tak ještě neučinil www.radio.cz, nejenom, že se tam dozvíte všechno o této chatě, ale hlavně se dozvíte všechno o této soutěži. A krom toho, že tady máme jedno jediné pravidlo, že můžete typovat ten kód, který otevře dveře od té chaty jednou za 72 hodin, tak vás vybízíme k tomu, abyste zkusili si ty typy buď, když už ne pamatovat, tak napsat, protože je moře možností, jsou tisíce možností u toho čtyřmístného kódu, ale že se nám během necelého týdne, kdy soutěžíme, sejdou dva stejné typy, to jsme fakt jako
2: to je
0: nečekali.
2: Jako
0: promarněná šance, když zbytečně dáváme ten kód, který už tady byl, který už tady zazněl a který dveře od chaty neotevřel. Protože to je jedno jediné, co musíte udělat.
2: Ano.
0: Nabídnout čtyřmístný kód, který otevře dveře od této luxusní chaty, kde si budete užívat třeba i soukromého wellnessu. Je. Záleží na vás, jaké roční období, jestli to teda ještě bude pravda, zvolíte jaro, léto, podzim, zima. Bavili jsme se o tom, že prostě jaro tam může být fantastické.
2: No,
0: podzim, jak by jsme, že zima se sněhem,
2: no, úplná výborné, paráda. Ty výhledy tam, už ale jenom z té chaty.
0: Přesně tak, ale jsou samozřejmě i vy, kteří preferují léto. Mm-hmm. No a vy máte rok na to, abyste si vybrali, kdy tam s tou partií anebo s tou rodinkou vyrazíte. No, víme všechno, krom teda toho čtyřmístného kódu. Že bychom se o teď dozvěděli přes linku 518
2: 345
0: 678 odhalíme. Dobré dopoledne, přejeme komu? Halo, halo, slyšíme se?
3: Tady Marcela Dvořáková z Mutěnic.
0: My vás zdravíme, paní Marcelo. Jak se máme v Mutěnicích?
3: Dobře.
0: Marcelko, plánujete na letošek nějakou dovolenku?
3: Ano.
0: Tak to je dobře.
3: A rádi bychom do Tater.
0: No tak to je super. Zimu. Já jsem právě chtěl říct, že bychom mohli naplánovat ještě jednu společně s rádiem jich. Takže když nám prozradíte ten správný kód, můžete vyrazit.
3: Tak je to 1234.
0: 1234. 1234.
2: No jo.
0: Kouzelné to číslo. No, toto je nejčastější heslo u e-mailů, podle nějakých těch žebříčků. Mnozí to používají i jako PIN u karty, ať už debetní nebo kreditní, že? No, zkusíme. Marcela z Mutěnic říká 1234. Jednoduché na zapamatování. Otázka, jestli se nám otevřou dveře od chaty. Držíme vám pěsti, Marcelko. Ale ani toto není správný kód, je nám to líto, mějte se hezky, naslyšenou. No, Marcelka smutná, nedivím se, ale jako musí se samozřejmě zkoušet všechno, ta možnost tady je nabídnout raz, dva, tři, čtyři,
2: no,
0: ale že by to bylo zase až tak jednoduché.
2: No ale víš co, někdy ta nejjednodušší varianta je ta správná, prostě to ano. Jako nevíš, no.
0: Napadá mi, že by to třeba mohlo být opačně, 4-3-2-1, ale nemusí.
2: To tak uvidíme.
0: A nápověda?
2: Já mám.
0: No já se ptám, jestli jako...
2: No, nemám ještě.
0: Že bychom mohli odhalit aspoň jedno číslo, které tam prostě je.
2: A mě se
0: mohli,
2: ptáš.
0: Mohli, ale nemůžem. www.radiojich.cz, mrkněte, pokochejte se a hlavně poslouchejte dál Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy, protože v dnešním vysílání další šance ještě přijde. Otevřít si chatu a otevřít si dovolenou snů.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jich. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: vzpomínka na Aviciho, 2:45. Připravená kapela One Republic.
1: A připravená taky zpráva z New Jersey, která ale, tyjo, hej, fakt normálně dokazuje, že na některé věci se prostě musí počkat. Tak, muž tam čistil minulý týden mokřady v New Jersey, jo?
2: To se čistí, jo?
1: No a ve spleti, trávy asi na nějaké zahradce, ne? Jo. No tak asi ne vlastně, protože tam byla ta... No, prostě tam našel láhev, jo? A uvnitř té láhve byl vzkaz, papír, rukopis, datum. Zprávu tenkrát napsala 9-letá holčička a bylo to přesně před...

0: 53 lety. Mm-hmm. Jmenovalo se to, že ona tam napsala, kde bydlela a žádala toho, kdo tu zprávu najde, aby ji napsal zpátky. No a ten muž se ale fakt dal do pátrání a tu holčičku našel. Dneska je jí 62 let, řekla, že na tu láhev úplně zapomněla a že to je nejkrásnější věc, která se jí za poslední roky stala.
1: To je ale fakt hezké. Je to jako klobouk dolů před tím frajerem,
0: že si dal tu práci,
1: při čištění mokřadu, že si dal ještě pauzičku, protože vyčistit takový mokřad, jako to
0: tak
1: není jenom tak.
0: Tam něco, já nevím, prostě to tam takhle
1: ne, tak
0: bylo.
1: Jako může se čistit cokoliv. Koberce, mokřady. Já nevím, abych to nechal na přírodě. Ale ne, je to fakt krásný příběh, když si takto dva lidi, kteří se vůbec neznali, v životě se neviděli, dají tímto způsobem dohromady, zvláště poté, když ta paní na to už zapomněla. A co bylo v tom vzkazu, ještě víc třeba něco napsaného, jenom krom toho, že jako má kontaktovat nic, jo?
0: Nebo není tam o tom nic, no.
1: Tak mohlo to být trošičku víc romantické, víš? Mohla se to trošku víc rozvést.
0: Jako,
1: a nebo, no. Vidí, no a najednou víš, kam bys to posunula, že? No, my se posuneme dál. Z hity pro dobrou náladu, tady je kapela One Republic.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Z rádia jich přejeme hezký čtvrtek, hezké čtvrteční dopoledne a i po 10. hodině pro vás budou nachystány hity pro dobrou náladu a ty dodá třeba kapela Kryštof a jejich půlnoční hří. Olivia Dean přidá hit Man I Need. A DJ Bobo zase 90.

0: sociálneho zázemí u detských hřišť. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásný čtvrtek.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry. Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
6: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Za 2 minutky bude 10 a z rádia jich přejeme krásný čtvrtek.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V Brně je nedostatek sociálního zázemí, u dětských hřišť a sanitky mezi Zlínským krajem a Slovenskem zatím jezdit nebudou. Brně je nedostatek sociálního zázemí u dětských hřišť. Alespoň to tvrdí rodiče, kteří s touto problematikou podávají podněty konkrétním městským částem. Často prý musí s dětmi využívat zázemí okolních podniků, taková možnost ale není všude. Zbytek města by se mohlo inspirovat v Kohoutovicích, kde toalety vznikly během rekonstrukce hřiště a v provozu jsou asi měsíc. Problémem jsou však chybějící přípojky kanalizací nebo obavy z vandalismu. V Králově Poli se minimálně prozatím vydávají cestou mobilních toalet. Sanitky ze Zlínského kraje a Slovenska zatím při zásazích hranici nepřekročí. Přestože rámcová dohoda platí už od dubna, stále chybí konkrétní pravidla pro komunikaci, převoz pacientů i úhradu nákladů. Podmínky za českou stranu řeší nejen Zlínský, ale i Jihomoravský kraj. Termín spuštění zatím není známý. Záchranáři ve Zlínském kraji jsou přitom technicky i personálně připraveni. Pro Zlínský kraj má být velkou pomocí mimo jiné využití vrtulníku ze slovenského Trenčína.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Většinu dne dneska očekáváme jasno, odpoledne místy polojasno, no a teploty vysoké v Jihomoravském kraji až 38 a ve Zlínském 37 stupňů. Aktuálně Hodonín a Moutnice měří 26 a Starý Poddvorov i Valtice 27 stupňů Celsia.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Zdravíme taky za volanty. Opatrní buďte v tuto chvíli v Brně, ve Zlíně, na

železničním přejezdu zasahují záchranné složky u sražené osoby. Místo je neprůjezdné. Dále ještě na D1 na 194. kilometru v sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně směrem od Prahy.

0: snad jste se aspoň trošku vyspali. No a my se taky podíváme na jeden noční život. Ale to noční život popelnic. My si totiž prozradíme, co dělají břeclavské popelnice po půlnoci. A je to celkem zajímavé. Některé plavou, jiné končí převrácené třeba uprostřed ulice. No a městské kamery potom ukážou, kdo jejich noční výlety zaplatí. Podrobnosti o tom na rádiu jich už za pár minut. Teď kapela Kryštof a jejich půlnoční hřích.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: teď za tím nočním životem popelnic. Ty v Břeclavi mají posetnění docela rušný život, řekla bych, že možná i rušnější než spousta z nás. Na Smetanově nábřeží jednu takovou popelnici skupinka rozjařených turistů hodila do vody přímo pod okny její majitelky. Kamera ale zachytila i dům, kde byli ubytovaní, takže zaplatili jak novou nádobu, tak taky pokutu. V Poštorné zase kluci na kolech po půlnoci převraceli popelnice za jízdy a odpadky vysypali do dvou ulic. Taky je našla hlídka díky kamerám a náklady na úklid i zničené nádoby šly taky na ně. Zkrátka, noční život popelnic může být pestrý, ale každý, kdo se o takový výlet pro popelnice postará, tak ho taky zaplatí. Tak na to myslete, i když já myslím, že většinu lidí asi úplně nenapadne výletovat s popelnicema, no ale kdyby náhodou. A kdyby náhodou jste se dneska necítili nějak ve své kůži, tak si zesilte rádio, protože k vám letí další hity pro dobrou čtvrteční náladu. Tady jsou...
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se mu lidé přestali vyhýbat? Uvidíme. Detaily nabídnem na vlnách rádia jich za několik málo minut. A za moment už taky tým a držím ti město.
1: Rádio jich míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Zlatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už

koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiemjih.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
3: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmosu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.

0: ani pro děti. Zatím je teda proměna bohužel hlavně jenom na pohled, ten nepříjemný zápach a zanedbané okolí zůstávají. To by se ale taky mohlo změnit, protože do budoucna by tady mohlo vzniknout místo pro odpočinek, pro sport, kulturu a taky setkávání. Tak věřme, že se tomu taky stane, protože prostě známe to všichni, z každého města snad, v každém je nějaké to místo, kolem kterého se nám nechce chodit, není to tam pěkné, smrdí to a prostě no ne. Takže držíme pěsti do Zlína, zeptáme se i Vlastíka, jestli tam tudy chodívá nebo radši nechodívá. No a teď si dáme na rádiu další muziku a bude to relax. A to doslova. Hezké dopoledne.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: máme rád jejich malinový syrup. No a odborníci varují před možným výskytem polníka jasanového nejenom na Břeclavsku. O tom a nejen o tom budou čerstvé jihomoravské zprávy rádia a jejich podání Vojtyho Šlejška. Krásné dopoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih.

0: Zoo Doníne, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Donín. www.zoo-hodonin.cz
1: Mastra Kovomatky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.express.com. Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkovnu. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
8: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
9: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
1: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
10: Máme 11 hodin a z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Odborníci varují před možným výskytem polníka jasanového nejen na Břeclavsku a nový most v Buchlovicích urychlí výjezdy hasičů i záchranky. Odborníci varují před možným výskytem polníka jasanového nejen na Břeclavsku. Nebezpečný brouk, který dokáže během krátké doby zlikvidovat celé porosty jasanů, už byl potvrzen ve 22 katastrech na Slovensku. Trend navíc ukazuje, že putuje víc a víc na západ. Měří 8 až 14 mm, má kovově modro-zelené tělo a jeho larvy vytvářejí pod kůrou esovitě zahnuté chodbičky. Napadený strom může mít řídnoucí, žloutnoucí nebo usychající a typické výletové otvory ve tvaru písmene D. Podezřelý nález mají lidé nahlásit úřadům, ideálně s fotografií a přesným místem výskytu. V Buchlovicích dokončili nový most u hasičské zbrojnice, který urychlí výjezdy dobrovolných hasičů i záchranné služby. Nahradil původní úzký most bez chodníku, kde byl provoz možný jen jedním směrem. Stavba mostu vyšla na 6,9 milionu korun, probíhající revitalizace spolkne více než 19 milionů. 12 z toho poskytla Evropská unie. Díky projektu přibydou nové chodníky, parkovací místa, zeleň i vodní prvek. Všechny práce mají být hotové letos v říjnu.
13: Rádio Jih, počasí.
10: Většinu dne očekáváme jasno, odpoledne přechodně místy polojasno, no a teploty, co nemají aktuálně ani v Egyptě, v Jihomoravském kraji až 38 a ve Zlínském 37 stupňů Celsia. V tuto chvíli v Brně máte 27, ve Slavkově u Brna 29 stupňů a po 30 hlásí Hroznová Lhota a Moravská Nová Ves.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Rádio Jih. doprava.
10: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuto chvíli na Zlínsku a Břeclavsku. Na trase z Lipníka nad Bečvou.

Došlo k nehodě dvou osobních aut, očekávejte tady silný provoz. A na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska počítejte s asi 5-kilometrovou kolonou, která začíná už několik kilometrů před hraničním přechodem. Tak hlavně opatrně, taky hodně trpělivosti, ohleduplnosti a ať už máte namířeno kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou cestu.

z rádia jich přejem hezké dopoledne, snad ho takové i máte. My k tomu, aby bylo ještě lepší, dopomůžeme už za malou chvíli další muzikou. No ale po ní si povíme o něčem už ne tak příjemném. Ve Vyškově totiž skupina mladistvých napadla 15-letého chlapce a celý incident si navíc

0: novinku Country Girl.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jejich novinka Malinový sirup. Máme předposlední červencový den, čtvrtek, a navíc se nám blíží 11:30, takže to znamená, že bude taky další díl rubriky Odkud se vzalo. A dneska si povíme o původu slova, nebo trošku tak jako i slovního spojení, můžem říct. A mě na něj večer přivedla dcera, když jsme četli pohádku a já jsem nám četla nějakou větu a ona mi říká, mami, a co je toto slovo? A já jsem si říkala, že vlastně nevím, že si to zkusíme ráno vyhledat. Tak jsme to vyhledali, tak jsme na to přišli a já vám to prozradím na rádiu už za pár minut.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: na dnešní slovo mě přivedla včera učtení pohádky dcera. Tak pozorně poslouchejte, kdyby se na to i vás dítě zeptalo, tak ať máte na rozdíl ode mě včera večer odpověď. Tak jdeme na to.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na Rádiu Jih.
0: Kakabus. Znáte ho, toho člověka ve frontě, co se škaredí, kolegu, co přijde do práce a okamžitě zkazí všem náladu, anebo souseda, co nikdy nepozdraví. Ale co to ten kakabus vlastně je? Je to zvíře, rostlina, bájná postava? Ne, není to ani jedno, je to, představte si, hrnec. Začouzený hrnec. Slovo má kořeny totiž v latině kakabus a řečtině kakabos, kde označovalo hrnec na vaření. Z toho vzniklo přídavné jméno kakabatus, které znamená černý ocazí. Prostě hrnec, co celý život byl nad ohněm, nikdy ho nikdo pořádně nevydrhl a taky podle toho vypadal. Temný, začouzený, nepříjemný na pohled. A přesně takhle vypadá člověk, o kterém říkáme, že se tváří jak kakabus. V češtině se kakabus v 19. století začal používat pro morouse, mrzouty a zamračené lidi, ale je tady ještě jeden zajímavý detail. V hanáckém a moravskoslezském nářečí existuje výraz kabelice, který se používá pro zamračenou oblohu a podobně u nás kabonice, jakože se zatahuje. No a v přeneseném významu se pak člověk i může kabonit, čili tvářit se jako bouřkový mrak. Takže kakabus v sobě možná spojuje obraz začouzeného hrnce i zakaboněné oblohy.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků.

Vojtěch, blíží se nám pravé poledne, tak pokud se vám blíží taky oběd na stůl, tak dobrou chuť. No a my si zase přiblížíme ten hudební lístek pro 12. hodinku. Čeká nás třeba 90-ková Samba de Janeiro.

0: jezdit nebudou, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia jejich podání Vojty Ošlejška.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v

0: Wrestling.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: nová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás všechny zve v sobotu 1. srpna od 19 hodin na grilovací večer s názvem Nový svět na grilu. Přijďte si pochutnat na prémiových hovězích stejkách, jako je hovězí svíčková nebo rib eye. Těšit se můžete také na šťavnaté a skvělé smash burgery. Rezervace na telefonu 518 612 119.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
4: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
5: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
6: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
7: Za necelou minutku bude 12. My z rádia jich přejem dobrou chuť.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: V Brně je nedostatek sociálního zázemí u dětských hřišť a sanitky mezi Zlínským krajem a Slovenskem zatím jezdit nebudou. V Brně je nedostatek sociálního zázemí u dětských hřišť, alespoň to tvrdí rodiče, kteří s touto problematikou podávají podněty konkrétním městským částem. Často prý musí s dětmi využívat zázemí okolních podniků, taková možnost ale není všude. Zbytek města by se mohl inspirovat v Kohoutovicích, kde toalety vznikly během rekonstrukce hřiště a v provozu jsou asi měsíc. Problémem jsou však chybějící přípojky kanalizací nebo obavy z vandalismu. V Králově Poli se minimálně prozatím vydávají cestou mobilních toalet. Sanitky ze Zlínského kraje a Slovenska zatím při zásazích hranici nepřekročí. Přestože rámcová dohoda platí už od dubna, stále chybí konkrétní pravidla pro komunikaci, převoz pacientů i úhradu nákladů. Podmínky za českou stranu řeší nejen Zlínský, ale i Jihomoravský kraj. Termín spuštění zatím není známý. Záchranáři ve Zlínském kraji jsou přitom technicky i personálně připraveni. Pro Zlínský kraj má být velkou pomocí mimo jiné využití vrtulníků ze slovenského Trenčína.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Očekáváme jasno až polojasno a teploty tropické až 38 stupňů v Jihomoravském kraji a až 37 ve Zlínském. No a právě teď nám vede 31. Břeclav, Sudoměřice, Rakvice i Těšany hlásí 31 stupňů Celsia.
6: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A mrkneme taky na silnice. Opatrní buďte v tuto chvíli na Uherskohradišťku. Na trase z Uherského Hradiště na Brno před Kunovicemi u Minkovic probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Kolona má zatím necelý kilometr a v Uherském Hradišti ve Svatoplukově ulici u křižovatky s ulicí u stadionu havaroval cyklista. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a zdržení je tady minimální. Tak hlavně opatrně, ať už máte namířeno kamkoliv, přejem z rádia jejich šťastnou čtvrteční cestu.

0: schopnou lidí povolit. Co s ní bude dál, prozradíme tady u nás na rádiu jich už za pár minut. Do té doby přejem hezké brzké odpoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.
2: Rádio jich.

15 minut popolední nám to na rádiu X příjemnila jedna seniorita. No a jak už jsme nakousli, tak míříme do Starého Města, protože přes místní lávku u obilní čtvrti se teď raději prochází po jednom. Přemostění potoka Salaška je totiž v havarijním stavu a statik nevyloučil, že by se při větším počtu lidí a nebo třeba při nějakém poskakování mohlo zřítit. Není se ani moc čemu

0: Ta nestačí. Takže na začátku srpna začne její demolice a na stejném místě vyroste nová lávka, která bude o půl metru širší. Pěším a cyklistům má dál sloužit jako důležitá cesta ke škole, ke sportovištím, koupališti a nebo ke kostelu. No a co se ceny týče, tak stavba vyjde město na 4 miliony korun. Tak ať se všechno vydaří, přejem do Starého Města a nejenom tam už letí kapela Činasky. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

0: a za pár minút ideme na to.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: celé země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
2: Toto je...
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: druhou, no ani ne podmínkou, ale vlastně úkolem je si tipnout čtyřmístný číselný kód právě od vstupních dveří chaty Medovka. Čtyřmístný číselný. Je nám jasné, že těch kombinací je spousta, takže budeme dávat sem tam nějakou tu malou a třeba i větší nápovědu, nějaké úplně malilinké už jsme taky dali. Určitě jste se už stihli podívat na web Rádia Jih a prohlídnout si chatu Medovka. Určitě budete souhlasit, že je krásná, je tam navíc privátní wellness a pokud byste vyhráli ten týdenní pobyt v Tatrách, tak si můžete vybrat, v které roční období vám je oblíbené, tam chcete jet. Takže, můžeme? Pokud chcete vyhrát týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun, tak volejte právě teď na 518-345-678. A uvidíme, jestli se někomu povede trefit ten správný kód. Tak, komu přejem hezký čtvrtek?
1: Ahoj, tady Pavla.
0: Ahoj Pavli, odkud nám voláš?
1: Z práce.
0: Z práce.
1: Hrubova, ale jinak jsou z Hrubé Vrbky.
0: Z Hrubé Vrbky. A byla jsi někdy v Tatrách, Pavli?
1: Ne.
0: Nebyla. Ježišmarja, no tak to by byla premiéra, to by bylo hezké. A dívala ses na tu chatu?
1: Jo, dívala.
0: A
1: pěkná, no.
0: Pěkná, že? Krásná je přímo. Já bych tam jela hned. Tak když mi dáš teďka ten správný čtyřmístný kód, tak můžeš jet ty třeba s rodinkou.
1: Dobře, takže kód bude 1623.
0: 1623, jo?
1: Uh-huh.
0: Tak jo, tak jdeme zkusit, jestli 1623 je ten správný kód. Já ti držím pěsti. Tak 16.23 to bohužel není. Nevadí, Pavli, každopádně děkujeme a pokud to nikdo neuhodne, tak za 72 hodin můžeš zkusit znova.
1: Dobře, děkuju, nevadí.
0: Měj se krásně.
1: Ahoj.
0: Naslyšenou. Tak, Pavli, to nevyšlo. Pokud si zapisujete, tak si zapište kód 1623. Taky není ten správný kód od chaty Medovka. Takže to už třeba za pár hodinek můžete zkusit znova a my vám dál držíme pěsti.
2: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.cactus@arena.cz nebo na místě. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cimbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vojtěch, za mikrofonem Veronika Brostianu. Blíží se nám 13. hodina, my vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne. No a dáme si teď ukázku další várky muziky, kterou budeme posílat. Můžeme se těšit třeba na zpěvačku Lady Gagu a její Poker Face. Skupina skvělých zpěváků zaspívá o tom, že rádi píšem na cizí zeď. A na playlistu taky novinka The First Time. No a nový most v Buchlovicích urychlí výjezdy hasičů i záchranky, tak například to má pro nás připravené Vojta Ošlešek ve čtvrtečních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Máme přesně 13 hodin a z rádia jich přejeme krásné odpoledne.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
9: www.klimastyle.cz
11: Rádio jich, Jihomoravské zprávy.
12: Odborníci varují před možným výskytem polníka jasanového nejen na Břeclavsku a nový most v Buchlovicích urychlí výjezdy hasičů i záchranky. Odborníci varují před možným výskytem polníka jasanového nejen na Břeclavsku. Nebezpečný brouk, který dokáže během krátké doby zlikvidovat celé porosty jasanů, už byl potvrzen ve 22 katastrech na Slovensku. Trend navíc ukazuje, že putuje víc a víc na západ. Měří 8 až 14 mm, má kovově modro-zelené tělo a jeho larvy vytvářejí pod kůrou esovitě zahnuté chodbičky. Napadený strom může mít řídnoucí, žloutnoucí nebo usychající a typické výletové otvory ve tvaru písmene D. Podezřelý nález mají lidé nahlásit úřadům, ideálně s fotografií a přesným místem výskytu. V Buchlovicích dokončili nový most u hasičské zbrojnice, který urychlí výjezdy dobrovolných hasičů i záchranné služby. Nahradil původní úzký most bez chodníku, kde byl provoz možný jen jedním směrem. Stavba mostu vyšla na 6,9 milionu korun, probíhající revitalizace spolkne více než 19 milionů. 12 z toho poskytla Evropská unie. Díky projektu přibydou nové chodníky, parkovací místa, zeleň i vodní prvek. Všechny práce mají být hotové letos v říjnu.
11: Rádio Jih. Počasí.
8: Na jihu i jihovýchodě Moravy jasno nebo skoro jasno a teploty tropické až 38 stupňů v Jihomoravském kraji a až 37 ve Zlínském. No a aktuálně právě teď 2 minutky po 13. hodině Žádovice, Břeclav i Bílovice u Uherského Hradiště hlásí 32 stupňů a Podivín 33.
13: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistakár, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme taky všechny řidičky a řidiče za volanty.

0: počítejte se silným provozem. Buďte opatrní, ohleduplní, trpěliví a ať už vrčíte kamkoliv, mějte s rádiemi šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: důležitý důkaz. Detaily k tomuto případu nabídneme na vlnách rádia jich za několik málo minut. Teď o tom, že rádi píšem na cizí zeď.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio jich. Rádio.

0: vědkyni v Masarykově ulici. Totiž prohledal kapsy 25-letému muži, který podřimoval, no a vzal mu peníze a taky platební kartu. Svědkyně ho ale přímo příčinu vyfotila a ten snímek předala strážníkům. Ti 64-letého podezřelého dostihli v Benešově ulici, no a muž nejdřív tvrdil, že karta i peníze jsou jeho, ale po upozornění na kamery se přiznal. Peněženku mezi tím odhodil do popelnice, kde ji strážníci taky našli, no a muž je teď podezřelý z trestného činu. V Brně se nenudíte, my tam po naší frekvenci 105.1 FM z rádia jich zdravíme a posíláme novinku The First Time.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: podarilo zachránit. A záchranné stanici v Rajhrade posíláme z playlistu Evču Farnou. Hezké odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás všechny zve v sobotu 1. srpna od 19 hodin na grilovací večer s názvem Nový svět na grilu. Přijďte si pochutnat na prémiových hovězích stejkách, jako je hovězí svíčková nebo rib eye. Těšit se můžete také na šťavnaté a skvělé smash burgery. Rezervace na telefonu 518 612 119.

0: čtvrteční odpoledne. Z rádia jich dosnívají na Mantrix. Saigon. Čau vlasti.
1: Nazdar Verčo, zdravím tebe a samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Kdybyste viděli Verča, už blázní úplně, ona už je, jak už je natěšená na tu dovolenou. Teď mě napadlo, že nahajpovaná je vlastně natěšená. Vidíš to? Takže místo nahajpovaná budeme používat normálně natěšená.
0: Dobře,
1: jo?
0: Dobře, tak jsem natěšená.
1: Je to lepší.
0: To si trošku uchylně, ale jo.
1: No, ale prosím tě. Tak já mám pro tebe dvě slova.
0: No.
1: Hele, no to je úplně super, že se to tak krásně dá přečíst. Mehops a kečetáš. Mehobs.
0: Mehobs. S bohem.
1: A kečetáš.
0: Šát s bohem a šáteček. Ano. Ty se mnou loučíš.
1: S bohem a šáteček. Nezval to byl, myslím, ne?
0: No,
1: ano, tak teď se jakože ponoříme do češtiny, do literatury. Myslím si, že to byl Nezval.
0: S bohem, a kdybychom Vítek. Se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost.
1: Ano, přesně, no vidíš to, jde ti to. Tak prosím tě, očekávám u tebe po příletu Turkyňu.
0: Ano, přivezu Turkyňu.
1: A čuče, a mají tam kukuřici vůbec?
0: Já nevím.
1: Jakože v Turecku?
0: Nevím, zjistím.
1: Takže nějaká písková?
0: Jako zjistím, a když tak ti dovezu Turkyňu, nebo Turkyni, nebo...
1: Ano, ano, hlavně, abychom vás, prosím vás, neděsili. Tak Verče tady ještě zítra bude, ale my už se nepotkáme, proto se takhle loučíme. Tak si to prosím tě užij.
0: Děkuju.
1: Jsem jako trošku překvapený, že odlítáš do tepla, když tady máme 39 stupňů.
0: No, vlasti, ale právě, já jsem si to jako vychytala, protože my tam budeme mít méně stupňů než vy tady, takže já odjíždím z toho pekla do hezkého jako počasí.
1: No, tak tím pádem si to dvojnásobu žijí.
0: Děkuju. Rádio Jih. Rádio.

0: čas. Pozor, pozor, za nějakých 20 minut budeme na rádiu jich opět číst seznam dnešních oslavenců, tak pokud někoho takového máte, bez jakékoliv omáčky, napište pouze jeho jméno, příjmení, odkud je a pošlete to na číslo 606 703 889. Tohleto už je muzika, kterou si dáme po 14. hodině. Bude Olivia Rodrigo, Drop Dead. Pošleme písničku taky do Slavičína pro Alču, která poctivě překousává jídlo právě teď v gruntu, takže dobrou chuť, bude Marek ztracený, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou.
0: A dáme si taky Loreen, Euphoria. Vojta Ošlejšek má pro vás připravené další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou. Počkejte si na podrobnosti, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
2: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.radiohit.com. Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkovnu. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
4: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
5: Hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
6: www.klimastyle.cz.
0: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou a cestovnímu ruchu na jižní Moravě pomohly nové expozice, srazily ho ale vlny veder. Ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou. Bouřka před 2 týdny poškodila broskve, meruňky i jablka. Část úrody tak už není vhodná k běžnému prodeji. Například v Moravském Žižkově broskve, které by běžně stály 70 korun za kilogram, teď prodávají za 30 korun. Na kvas dokonce za 20 korun za kilo. Pěstitelé zároveň upozorňují, že kvůli častějšímu extrémnímu počasí a suchu je provoz ovocných sadů stále náročnější. Řada jihomoravských sadařů proto své sady ruší. Cestovní ruch na jižní Moravě podpořili ve 2. kvartálu nové expozice, školní výlety i závody MotoGP. Nadprůměrnou návštěvnost hlásí například zámek ve Slavkově u Brna, který lákal na novou expozici a doprovodné akce. Téměř 7 tisíc lidí po rekonstrukci přilákala také radniční věž ve Znojmě a oslavy města. Vyšší zájem zaznamenali i Dinopark ve Vyškově, Sonentor v Čejkovicích nebo Mohyla Míru, kde přibylo školních i zahraničních skupin. Hotely zároveň hlásí oživení poptávky hlavně u firemních a skupinových pobytů. Závěr června ale ovlivnila tropická vedra, která dočasně snížila návštěvnost památek a naopak zvýšila zájem o koupaliště.
0: Radio Jih, počasí.
5: Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá aktuálně venku. V Bulharech teď máte na venkovním teploměru 34 stupňů Celsia, v Kyjově 33, ve Zlíně a ve Slavičíně potom 32 stupňů. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 35 až 38.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Radio Jih. Doprava.
5: A pojďme na silnice na Blanensku mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi. Bourala 2 osobní auta. Projdete s omezením a na dálnici D2 na 15. kilometru ve směru do Brna stojí porouchaný kamion. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: Tak ještě poslední možnost, abychom pustili tu narozeninovou písničku pro někoho z vašich blízkých, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny. Pošlete pouze jméno a příjmení oslavence a obec, odkud je, a pošlete to na číslo 606 703 889. 606 703 889. Není to klasický jukebox ani hraní na přání, to máme na rádiu jich v sobotu dopoledne. Teďka nám stačí jméno, příjmení a obec, odkud ten dnešní oslavenec je.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Tvořivoji, Božku, Libuša, k dnešnímu svátku ti z rádia chceme všechno nejlepší a gratulace letí i tobě, kdo dnes 30. července slavíš narozeniny, stejně jako Radka Juřičková z Otrokovic, Natálka Matulová z Malenovic a Gábinka Vítková z Dolních Bojanovic. Tak děkujeme.

0: Dnes 37. je mimo jiné den přátelství, den cheesecakeu a den tchánů. Dnes má narozeniny také legenda všech legend, chlapík, který to dotáhl z posilovny až do guvernérského křesla a na filmová plátna, Arnold Schwarzenegger. Tento chlapík v sobě nezapře obrovskou disciplínu, ale v jednom ze svých projevů řekl nádhernou věc. Pomozte ostatním a dejte něco zpět světu. Zjistíte, že práce pro dobro druhých je tím nejuspokojivějším zážitkem ze všech. Nemusíte hned dobývat Hollywood ani zvedat 100-kilové činky, stačí maličkost pomoci někomu ve svém okolí, udělat dobrý skutek nebo prostě poslat dál dobrou náladu. No a když máme ten den tchánů, dáme si jeden fórek na toto téma. Tchýně se rozhodne vyzkoušet své dva zetě, přijde k tomu bohatšímu a na zahradě schválně spadne do bazénu. Zeď přiběhne, zachrání, ráno se probudí a před vraty stojí nová oktávka s nápisem Díky tchýně. Pak zajede k druhému zeťákovi. Ten sice nemá bazén, ale bydlí vedle řeky, tak tam schválně spadne, zeď se dívá, jak mu tchýně odplouvá po proudu a nakonec ji nechá utopit. V noci přemýšlí, že je vůl, že mohl mít novou oktávku. Ráno vstane a před vraty stojí nový Mercedes s nápisem Díky, tchán.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pátí dole v dole, dneska jsem potkal známou a ta říkala, o co hrajete na tom jihu? No o tohleto. Kdo si chce užít pobyt na chatě Medovka pod Tatrami, tak až ji uvidí, na 100% bude chtít zažít týden v tomto ubytování s celou rodinou, protože je to nabídka až pro 6 lidí na celý týden. A schválně, když se teď mrknete na naše stránky www.radiojih.cz, tak se do ní zamilujete. Fakt, to vám slibuju, že se zamilujete, že tam budete chtít takhle trávit celý týden, jak už jsem říkal, s celou rodinou. www.radiojih.cz, mrkněte tam. Ještě dejte chvilku a pak my vám dáme šanci, abyste mohli zase zkusit tipovat ten čtyřmístný kód, který vám otevře chatu Medouka na celý týden.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v

0: má smysl. Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.

0: 80 tisíc korun, než vám dáme šanci a uvolníme naši studiovou linku 518-345-678. Nachystejte si to číslo 518-345-678. Tak já jsem si říkal, že bychom se podívali i na nějakou recenzi. Prosím vás, jenom tak mimochodem, chata Medouka se nachází v destinaci Východná, jo, tady je dokonce stanice vlaku, byl jsem tam kdysi. Ale pojďme na jeden z příspěvků a hodnocení, jo. Byl to Hans, nebo ta Hans, nevím, teďka z Nizozemí, tedy z Holandska. Bylo to jedno z nejkrásnějších míst, kde jsem kdy pobývala. Každý den bylo radost stávat, jak úžasné místo. Byli jsme tam úplně sami. Dům je vybaven vším luxusem, postely byly fantastické, zůstali jsme zde 9 dní a každý den byl perfektní. Snídaně u piknikového stolu, lahodná káva z čerstvě mletých zrn, krásný výhled. Co víc si přát? Třeba grill? Ano, taky tam byl a byl krásný. Takže jsme si každý večer rozdělali asi ten grill. Úžasné. Vlastně nemám slov. Ano, hostitelka Veronika se pravidelně ptala, jestli je vše podle našich představ velmi ohleduplná a měli jsme pocit, že se na ní můžeme vždy obrátit. Pro ilustraci přikládám pár fotografií. Milá Veroniko, moc ti děkuji za tyto dny, krásné fotky. Pak škoda, že to nevidíte, ale můžete je vidět na našich webových stránkách www.radiojich.cz. Tak jdeme na to. 518-345-678. V tuhletu chvíli je telefonní linka volná a já se zeptám, halo, halo, tady je Rádio Jich, kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Iva.
0: Ahoj Ivi, odkud nám voláš?
1: Z Petrova z práce ještě.
0: Z Petrova z práce, počkej, jo, už si vzpomínám, už to byly 3 dny, Peti.
1: No, já jsem nevolala ještě.
0: Ještě tady si nevolala, to bylo zase něco jiného, jasně, no.
1: Ano.
0: No, vidíš to. Tak prosím tě, takže ty máš zálusk takhle na týdenní pobyt pod Tatrami v hodnotě 80 tisíc korun, takže už máš určitě připravené 4-místné číslo od zámku, od chaty, tak jaké podle tebe to číslo je?
1: Zkusíme 3223.
0: Ačkej, 3223, jo, takhle to zkoušíš. Dobře, dobře. Tak jdem to zkusit, jestli máš pravdu nebo pravdu nemáš. Mm-hmm. Uvidíme. Držím pěsti, aby to klaplo, protože už jsi se dívala na tu chatu, jak to tam vypadá?
1: Dívala, vypadá moc hezky.
0: Masakr, že? Mm-hmm. To je boží. Tak pojďme na to.

0: Tatrami, no, luxus sám o sobě.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 000 korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih. Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie rulanských vín. Ochutnáte nejlepší rulanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.kaktus-arena.cz nebo na místě. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cimbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Víc

0: nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dáme si taky Savage Garden, I Want You. Mám tady dlouhý vzkaz, tak jenom vezmu kousek. Prý zítra bude ten nejhezčí den pro Janu a Viktora ze Sardinie, nebo na Sardinii, kteří si řeknou své ano, tak samozřejmě my se připojeme k tomu, aby jim to klapalo, stejně jako jejich blízcí. No a pojďme se podívat ještě za muzikou, tak jim pošleme třeba Sám sebou užívám. Za chviličku taky Vojta Ošlejšek, další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že inspektoři v Hatích zabavili zboží za více než 41 milionů korun. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Hrozen Band, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás všechny zve v sobotu 1. srpna od 19 hodin na grilovací večer s názvem Nový svět na grilu. Přijďte si pochutnat na prémiových hovězích stejkách, jako je hovězí svíčková nebo rib eye. Těšit se můžete také na šťavnaté a skvělé smash burgery. Rezervace na telefonu 518 612 119.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň, chtěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Ježíška do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Dneska hezké odpoledne, necelé.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Inspektoři v Hatí zabavili zboží za více než 41 milionů korun a Otrokovice řeší nárůst stížností na zápach. Inspektoři v Hatích zabavili zboží za více než 41 milionů korun. Jde o součet rozsáhlé akce, která na Znojemsku probíhala v posledních 4 měsících. Během ní Česká obchodní inspekce spolu s policií zabavila více než 7 tisíc padělků. Zboží našli nejen na pultech, ale i v uzamčených skladech, kontejnerech a autech. Největší zásah přišel minulý týden, kdy během jediného dne objevili přes 3200 padělků za 13,3 milionu korun. Po skončení řízení bude zboží zlikvidováno, část po odstranění falešných značek poslouží k humanitárním účelům. V Otrokovicích výrazně přibylo stížností na zápach, připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Od konce června radnice zaznamenala mimořádný nárůst hlášení a podněty předala krajskému úřadu i inspekci životního prostředí. Provozovatel čistírny podle města uvedl, že v daném období fungoval ve standardním režimu. Radnice sice nemá pravomoc provádět potřebné kontroly, všechny podněty ale vyhodnocuje a posílá příslušným úřadům.
1: Počasí.
3: V Dolních Bojanovicích měříte aktuálně 35 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti, v Babicích a v Klentnici potom 34. V pátek bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 35 až 38.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme se podívat také na silnice na Uhersko-Hradišku mezi Těmicemi a Újezdcem. V Ořechově se srazilo osobní auto se zajícem. Projíždějte opatrně a ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia přejeme šťastnou cestu.

0: chvíli slibovaní škvoři, síla starých vín, bude taky Kygo a Selena Gomez. Ale teďka návnada na to, co nás čeká po druhý, tak pro dobrou náladu. Po frekvenci 889 FM už za necelých 7 minut zamíříme do Strážnice. Děti ve Strážnici mají totiž nové místo pro hraní. Po nezbytné technologické přestávce se otevřelo veřejnosti a podrobnosti uslyšíte na rádiu jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám posíleme další hity pro dobrou náladu, bude Sám sebou, Užívám, nebo taky Adele a Ed Sheeran. Každopádně teďka míříme tam, kde nás posloucháte na 889 FM. Ve Strážnici se totiž otevřelo nové dětské hřiště v ulici U Prachovny. Zástupci města ho včera převzali od zhotovitele a symbolicky přestřihli pásku. Otevření předcházela technologická přestávka, během které museli dostatečně vyzrát betonové základy herních prvků. Díky tomu hřiště splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Město Strážnice zároveň prosí návštěvníky, aby se k novému vybavení chovali ohleduplně. Je to jasné, aby vám to tam vydrželo co nejdéle. Tak do Strážnice samozřejmě zdravíme a posíláme Užívám.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu a odpálí Alize s hitovkou Mulolita.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: smysl. Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Trnkobraní hledá soutěžící do tradičního klání v pojídání švestkových knedlíků. Zájemci starší 18 let se už mohou přihlašovat. Kapacita je omezená na 10 jedlíků. Během hodiny musí každý sníst nejméně 30 malých knedlíků. Účast má jistou loňský vítěz Radim Dvořáček, který vyhrál 6x za sebou a drží český rekord 228 kusů. Absolutní rekord soutěže je ještě o 5 knedlíků vyšší. Klání se uskuteční v neděli 23. srpna od 1:30 odpoledne a moderovat ho bude Ivan Vodochodský. 57. vizovické trnkobraní nabídne od 21. do 23. srpna také koncerty Olympiku, Tří sester, No Name, Xindla X nebo Vlasty Rédla. A jenom tak mimochodem, protože jsem jednou taky, nebo možná i dvakrát, rozhodcoval tady pojídání švestkových knedlíků, tak vám můžu říct, že pokud těch 30 malých knedlíků nesníte, tak si to musíte zaplatit.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: bude také tedy svým s jeho Mr. Know It All. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Pozor, v dnešním Time Remixu pro vás mám dvě vstupenky na sobotní Mklov Fest, který se uskuteční 1.8. v amfiteátru v Mikulově. Mimo jiné tam vystoupí Pam Rabbit, Nick Tendo, Adam Mišík, Ben Kristovao, Mike Spirit, Kontrafakt a další. No ale než se k tomu dostaneme, tak ještě přijde na řadu kolega Vojta Ošlejšek s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že cestovnímu ruchu na jižní Moravě pomohly nové expozice, srazily ho ale vlny veder.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio 1.

0: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
1: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
2: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
3: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. V Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa. To dobré začíná u nás.
8: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
9: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
10: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
11: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
12: Hezké čtvrteční odpoledne, necelé 4 minuty, bude 16 hodin.
13: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
14: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
13: www.klimastyle.cz.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou a cestovnímu ruchu na jižní Moravě pomohly nové expozice, srazily ho ale vlny veder. Ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou. Bouřka před 2 týdny poškodila broskve, meruňky i jablka. Část úrody tak už není vhodná k běžnému prodeji. Například v moravském Žižkově broskve, které by běžně stály 70 korun za kilogram, teď prodávají za 30 korun. Na kvas dokonce za 20 korun za kilo. Pěstitelé zároveň upozorňují, že kvůli častějšímu extrémnímu počasí a suchu je provoz ovocných sadů stále náročnější. Řada jihomoravských sadařů proto své sady ruší. Cestovní ruch na jižní Moravě podpořili ve druhém kvartálu nové expozice, školní výlety i závody MotoGP. Nadprůměrnou návštěvnost hlásí například zámek ve Slavkově u Brna, který lákal na novou expozici a doprovodné akce. Téměř 7000 lidí po rekonstrukci přilákala také radniční věž ve Znojmě a oslavy města. Vyšší zájem zaznamenali i Dinopark ve Vyškově, Sonnentor v Čejkovicích nebo Mohyla Míru, kde přibylo školních i zahraničních skupin. Hotely zároveň hlásí oživení poptávky hlavně u firemních a skupinových pobytů. Závěr června ale ovlivnila tropická vedra, která dočasně snížila návštěvnost památek a naopak zvýšila zájem o koupaliště.
15: Rádio Jih. Počasí.
12: Ve Strážnici máte na venkovním teploměru 35, v Brně, ve Vlčnově a ve Spitinově potom 34. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 35 až 38.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
12: A pojďme také na silnice. V Brně ve Svatoplukově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové bouralo osobní auto. Projedete s omezením. A v Uherském Brodě v ulici u Cihelny havarovalo taktéž osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
15: Tajemný.
12: A je to tady dvě vstupenky na sobotní MKLV Fest, který se uskuteční v amfiteátru v Mikulově, tak ty vám nabídneme právě v dnešním Tajemném jihu. Dnes společně v Tajemném jihu pátráme po tom, ve kterém kraji střídavě s Prahou vyrůstal zpěvák a hudebník Mikolas Josef, který v sobotu také vystoupí na MKLV Festu v Mikulově. Tak ještě jednou, ve kterém kraji střídavě s Prahou vyrůstal zpěvák a hudebník Mikolas Josef, který v sobotu také vystoupí na MKLV Festu. To je naše soutěžní otázka. Vaše odpovědi očekáváme SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na čísle 606 703 889. Tady posíláte své odpovědi 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. A jak jsem říkal, tak ve hře jsou dvě vstupenky na sobotní MKLV Fest, který se uskuteční v amfiteátru v Mikulově. Mimo jiné, mimo tady Mikolase Josefa, tam vystoupí také Pam Rabbit, Nintendo, Adam Mišík, Ben Kristovao, Mike Spirik, Kontrafakt a další. Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli naposled pátráme potom, ve kterém kraji střídavě s Prahou vyrůstal zpěvák a hudebník Mikolas Josef.
15: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

ale teď rekapitulace tajemného jihu, ve kterém vám dnes nabízíme dvě vstupenky na sobotní MKLV Fest, který se uskuteční v amfiteátru v Mikulově. Ptáme se a pátráme potom, ve kterém kraji, prosím vás, ve kterém kraji, ne městě, ve kterém kraji střídavě s Prahou vyrůstal zpěvák a hudebník Mikolas Josef, který v sobotu také vystoupí na MKLV Festu. Na koho se ještě můžete těšit? Tak určitě třeba na Bena Kristovao. Pátráme potom, ve kterém kraji střídavě s Prahou vyrůstal zpěvák a hudebník Mikolas Josef, který v sobotu také vystoupí na MKLV Festu. Odpovědi posílejte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 600 703 889, protože když se na vás usmíje štěstí, tak se budete těšit a budete zpívat Spam Rabbit.

0: No, bude Mike Spirit, ano. Ženy treba lúbiť. Hej! Daj mi ruku, poďme to spolu. Tak ešte jednou a v túhletu chvíli naposled. Pátráme potom, ve kterém kraji střídavě z Prahu vyrůstal zpěvák a hudebník Mikuláš Josef, který v sobotu také vystoupí na MKLV Festu v Mikulově. 606 703 889 posíláte SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp svoje odpovědi.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, posloucháte Tajemných a my jdeme do finále. Máme 16 hodin, 16 minut na telefonní lince, připravena posluchačka Amálka, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Amálko, kam jsme se dovolali teďka?
1: Do Dubňan.
0: Až do Dubňan, tady z Hodonína, taková dálka. Tak prosím tě, my jsme dneska v Tajemném jihu pátrali po tom, ve kterém kraji střídavě s Prahou vyrůstal zpěvák a hudebník Mikolas Josef. Tak který kraj to je?
1: Jihomoravský kraj.
0: Ano, Jihomoravský, to je správná odpověď, to jsme chtěli slyšet. Prosím tě, pro tebe tady dvě vstupenky na sobotní MKLV Fest, který se uskuteční v amfiteátru v Mikulově. Na koho se těšíš víc? Na Bena Kristova, na Pam Rabbit nebo Mike'a Spirita?
1: Asi nejvíc na Bena Kristova.
0: Fakt jo? No, do toto. Takže budeš s ním potom zpívat?
1: Ano.
0: Fakt, jo? Koho vezmeš sebou, prosím tě? Jsou to dvě stupenky?
1: No, asi přítele.
0: S přítelem půjdete, no tak super. Tak pošleme ti stupenky na WhatsApp, tak si to tam potom s přítelem pořádně užijte, OK?
1: Děkuji moc.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky,
0: a vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra vám něco v Tajemném jihu nabídneme pořádného. Je to děs, makáš od 9 do 5 si jako pes, ať už je to práce, nebo je to škola. Na MKLV Festu letos vystoupí Pam Rabbit, Nick Tendo, Adam Mišík, Gwen Kristoval, Mike Spirit, Kontrafakt a samozřejmě také Mikolas Josef a další a další. Tak si to tam potom v sobotu užijte. Tajemný.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ostravice, v Želechovicích, celá ta parta, která tam je, tak doufám, že tam máte jenom samé nealko, i když jak vás znám.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! U

0: dobrou náladu.
1: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
0: Tak nezapomeňte.
1: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína.

akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C plus E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Teddy Swims, 16 hodin 44 minut. Jarošovský pivovar uvedl první nealkoholické pivo v novodobé historii značky. Po frekvencích rádia jich proto teď míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM. Novinka se jmenuje Jarošovská nealko IPA a vznikala přibližně půl roku. Jde o nefiltrované pivo s výrazným chmelovým aroma a plnější chutí, která připomíná klasické pivní speciály. Podle pivovaru patřilo nealkoholické pivo dlouhodobě k nejčastějším přáním zákazníků. Novinka je součástí prémiové řady Jarošovská laboratoř, ve které budou vznikat i další sezónní a limitované speciály. Zájemci koupí v podnikových prodejnách, na e-shopu a u vybraných obchodních partnerů. Během léta se objeví také na festivalech v regionu. Tak do Jarošovského pivovaru samozřejmě zdravíme a za chviličku pošleme třeba Kylie Minogue.
1: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Rádio Jih. Rádio Jižní.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Farna, Miraj, vzpomeneš si na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, blíží se nám 17. hodina, tak co si zahrajeme po 17. Bude Shakira, daj, daj.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.
2: Jedině Rádio

0: dáme si Robbieho Williamse, jeho Rock DJ. Vojta Ošlejšek je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že Otrokovice řeší nárůst stížností na zápach. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Hurá děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkovnu. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
4: Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás všechny zve v sobotu 1. srpna od 19 hodin na grilovací večer s názvem Nový svět na grilu. Přijďte si pochutnat na prémiových hovězích stejkách, jako je hovězí svíčková nebo rib eye. Těšit se můžete také na šťavnaté a skvělé smash burgery. Rezervace na telefonu 518 612 119.
5: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Děcka, hezký podvečer, bylo 17 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Inspektoři v Hatí zabavili zboží za více než 41 milionů korun a Otrokovice řeší nárůst stížností na zápach. Inspektoři v Hatích zabavili zboží za více než 41 milionů korun. Jde o součet rozsáhlé akce, která na Znojemsku probíhala v posledních 4 měsících. Během ní Česká obchodní inspekce spolu s policií zabavila více než 7 tisíc padělků. Zboží našli nejen na pultech, ale i v uzamčených skladech, kontejnerech a autech. Největší zásah přišel minulý týden, kdy během jediného dne objevili přes 3200 padělků za 13,3 milionu korun. Po skončení řízení bude zboží zlikvidováno, část po odstranění falešných značek poslouží k humanitárním účelům. V Otrokovicích výrazně přibylo stížností na zápach, připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Od konce června radnice zaznamenala mimořádný nárůst hlášení a podněty předala krajskému úřadu i inspekci životního prostředí. Provozovatel čistírny podle města uvedl, že v daném období fungoval ve standardním režimu. Radnice sice nemá pravomoc provádět potřebné kontroly, všechny podněty ale vyhodnocuje a posílá příslušným úřadům.
1: Počasí.
3: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavi aktuálně měříte 36 stupňů Celsia, v Topolné a ve Velkých Pavlovicích 35, ve Stupavě potom 34 stupňů. V pátek bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 35 až 38.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme se podívat také na silnice v Brně v Knínišské ulici u křižovatky s ulicí Branka. Srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s kratším zdržením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.

0: 17 hodin, 10 minut, Robbie Williams, jeho rock DJ. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál po další dvojce hitů pro dobrou náladu? To vám prozradím právě teď. Zkontrolujte si zásoby masa v mrazáku. Potravinářská inspekce totiž varuje před konkrétní šarží krutých plátků, ve které laboratorní testy odhalily nebezpečné bakterie. Podrobnosti, jak jsem říkal, po další dvojce hitů pro dobrou náladu. O tu se postarají Shakira a taky Mandraže.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Pozor, pozor, důležité info pro ty z vás, posluchače Rádia Jih, kteří nakupujete maso na sklad a pak ho dáte do mrazáku na jiné časy. Pokud jste totiž koupili krutí plátky od židlochovické společnosti Zelenka, buďte na pozoru. Varuje před nimi potravinářská inspekce. V mase s číslem šarže 120626 a datem použitelnosti do 18. června laboratorní testy odhalily bakterii salmonely. Výrobek se už v obchodech nenachází, můžete ho mít ovšem doma v mrazáku. Inspekce proto doporučuje maso nekonzumovat, protože zmrazení bakterie nezničí. Vzorek pocházel z prodejny Albert v Praze. Salmonela může způsobit horečku, průjem, zvracení a bolesti břicha. Tak ať se tomu vyhnete.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvílí Krištof, jejich šňury a co nás čeká dál. Lidstvo se prý konečně dozví pravdu. O čem? Tak o tom budeme na Rádio Jih mluvit po další trojce hitů pro dobrou náladu. Držte vlnu, bude BB Rexha, Enrique Iglesias a taky The Weeknd.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: energie, to je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Nežději už tam budem.
4: Přestaň. Chtěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobno.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pojďme do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel, který má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje všeho schopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. A to za každou cenu. Mají proto celou řadu dost dobrých i špatných důvodů. Mezi ty lepší patří i to, že by odhalení pravdy mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů, jimž šéfuje Noach, dostane i Margaret, moderátorka počasí v bezvýznamné televizní společnosti. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti ne. Víc neprozradíme. Den odhalení totiž ještě nenastal. Na drama Den odhalení zajděte dnes v 8 večer do kina Svět v Horoníně. Českou komedii Bardotky uvidíte dnes ve 20.00 v kině Panorama v Kyjově a ve 8:45 zajděte do zlínského multikina Golden Apple Cinema na historické drama Odyssea. Dobře se bavte, Vlasta Macík se loučí a těším se zítra už v 10 dopoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou a cestovnímu ruchu na jižní Moravě pomohly nové expozice, srazily ho ale vlny veder. Ovocnáři na Břeclavsku po krupobytí prodávají se ztrátou. Bouřka před 2 týdny poškodila broskve, meruňky i jablka. Část úrody tak už není vhodná k běžnému prodeji. Například v moravském Žižkově broskve, které by běžně stály 70 korun za kilogram, teď prodávají za 30 korun. Na kvas dokonce za 20 korun za kilo. Pěstitelé zároveň upozorňují, že kvůli častějšímu extrémnímu počasí a suchu je provoz ovocných sadů stále náročnější. Řada jihomoravských sadařů proto své sady ruší. Cestovní ruch na jižní Moravě podpořili ve druhém kvartálu nové expozice, školní výlety i závody MotoGP. Nadprůměrnou návštěvnost hlásí například zámek ve Slavkově u Brna, který lákal na novou expozici a doprovodné akce. Téměř 7000 lidí po rekonstrukci přilákala také radniční věž ve Znojmě a oslavy města. Vyšší zájem zaznamenali i Dinopark ve Vyškově, Sonentor v Čejkovicích nebo Mohyla Míru, kde přibylo školních i zahraničních skupin. Hotely zároveň hlásí oživení poptávky hlavně u firemních a skupinových pobytů. Závěr června ale ovlivnila tropická vedra, která dočasně snížila návštěvnost památek a naopak zvýšila zájem o koupaliště.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Na jižní a jihovýchodní Moravě zítra očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Jen v jihomoravském kraji se odpoledne mohou výjimečně vyskytnout přehánky či bouřky. Zároveň zde očekáváme maximálně 39 stupňů, Zlínský kraj naměří při nejlepším 38.

0: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 2.

0: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.kaktus-arena.cz nebo na místě. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo, čtvrtek běží, vy jste sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty od 18 do 23 stupňů. V pátek pak skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky a teploty vysoké od 36 do 39 stupňů. Proto zavlažujte a do uší svěží hity Rádia Jih.

0: S jihem za vínem na rádiu Jih.
1: Terak čeští vinaři excelují v soutěži odolných odrůd. Jak Německo mění přebytečné víno na biopalivo, zatímco Bordeaux svírá sucho a lesní požáry, no a taky pozvánky na vinařské akce. I tento týden tady mám pro vás zajímavosti ze světa vína. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Čeští vinaři opět excelovali v soutěži odolných odrůd. Ve Valticích se totiž po páté sešla evropská špička vinařů, kteří sázejí na odolné odrůdy révy vinné, takzvané pivy. Do soutěže Pivy International Wine Challenge letos přihlásili rekordních 359 vzorků, a to 128 vinařů z 10 zemí. Nejvíc jich dorazilo z Německa a Rakouska, no a našim se dařilo skvěle. Ze 14 udělených velkých zlatých medailích jich 4 putují k nám. Nejúspěšnějším vinařem soutěže se stal Oldřich Drápal, který získal hned 2 velké zlaté za Sauvignon Gris 2021 a Hibernal 2020. Další velké zlato si odvezl Josef Hudeček z Petrova a vinařství u Kapličky. K tomu čeští vinaři pozbírali dalších 29 zlatých a 29 stříbrných. Tak gratulujeme.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Německo mění přebytečné víno na biopalivo. I taková zpráva se teď objevila ve světě vína. A tak zatímco naši vinaři letos řeší škody po krupobytí, ti němečtí bojují s úplně jiným problémem, s přebytkem, který se jim tam nedaří prodat. Pěstitelé z Württemberska a Porýní Jesenská požádali o povolení zlikvidovat miliony litrů červeného a růžového vína, protože o ně na trhu není zájem. Evropská unie jim vyšla vstříc a schválila takzvanou krizovou destilaci. Víno se tak promění v technický alkohol, který najde využití třeba jako dezinfekce anebo příměs do paliva. No, přiznám se, že i když to není moravské, i tak je to trochu nešťastný konec pro víno, které mělo původně skončit ve skleničce a ne v nádrži. Ukazuje to ale, jak velký tlak dnes na evropské vinaře vyvíjí klesající spotřeba vína a proměňující se chutě zákazníků. I tak toto může v finále dopadat.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih. Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Rádio Jich.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: A další neveselé zprávy ze života vinařského přišly z Bordeaux. Tato největší francouzská vinařská oblast letos čelí hned trojímu tlaku, suchu, vysokým teplotám a lesním požárům v okolí. Podle místních zdrojů zůstávají slavné Bordeaux vinice zatím nepoškozené a kvalita vína by požáry utrpět neměla. Skoro dvouměsíční sucho ale žene letošní sklizeň k jedné z nejčastnějších v historii regionu. Vinaři teď řeší hlavně nedostatek vody, bez ní prý nepůjde dál vysazovat nové vinice, a tak se místní úřady začaly zabývat výjimkami pro zavlažování i starších vinic, co se v Bordeaux doposud běžně nedělalo. Tak vám mám pocit, že se celý svět jaksi obrací úplně na ruby.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: No, přiznám se, že dneska to bylo ve vinařském magazínu trošku neveselé až na tu výstavu, nicméně veselé věřím, že to může být na některé z akcí, které se chystají na nejbližší dny, tak si pište, že můžete zajít například do Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetic, Boršic, Bzence, Čejkovic, Dobšic, Dolních Bojanovic, Dolních Dunajovic, Hrušek, taky Ústopečí, Mikulčic, Mikulova, Milotic, Mutěnic, Násedlovic. Může to být ale i nový Šaldor Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec i Znojmo. A já se za vámi zase těším příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovín.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, čtvrtek běží, vy jste sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty od 18 do 23 stupňů. V pátek pak skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky a teploty vysoké od 36 do 39 stupňů. Proto zavlažujte a do uší svěží hity Rádia Jih.

0: Čtvrteční večer na jihu rozjetý, před námi přelom letních prázdnin, no a já dnes večer nemůžu vynechat ještě jednu exkluzivní vinařskou pozvánku. Pavlov se připravuje na sobotní noční otevřené sklepy. Pozvánku na další exkluzivní moravskou událost nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a užívejte čtvrteční večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpíváš.
1: Večerní vlna jihu, čtvrtek v běhu, no a já volám do sklepů, kam taky jinam v tomhle vedru. No a vstříc nám v tomhle ohledu vychází vinaři z Pavlova, kteří na tuto sobotu 1. srpna připravili akci Noční otevřené sklepy Pavlov. A vy v rámci ní mezi 17. hodinou a půlnocí zažijete produkci zhruba 15 vinařství. K tomu jídlo, doprovodný program a letní noc, která dokáže divy. Tedy Noční otevřené sklepy Pavlov již tuto sobotu 1. srpna. Stavte se tam. Z Hodonína do Pavlova pozdrav, no a já přidávám další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám přejeme pohodový čtvrteční večer s Rádiem Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční večer na jihu rozjetý, no a je to tady. Vavřinecké hody v Brně Komíně mají svůj termín. Podrobnosti k oblíbené události nabídnu za chvilku, tak zůstaňte s náma. Sihu vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Bouda.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: večerní jízda na vlnách jihu, no a platí, že se blíží i Vavřinecké hody v Brně Komíně. Mezi 7. a 9. srpnem se můžete těšit na bohatý program plný folkloru, hudby, tance i dobrého jídla. V rámci hodů se budete moct těšit na tradiční průvod krojovaných, předání hodového práva, vystoupení dětského folklorního souboru Komíňáček, komínské tance i moravskou besedu. Po oba hlavní hodové dny zahraje dechová hudba Šardičanka, bude pivo, víno, sladké, slané, prostě v Komíně o vás bude postarané. Tedy Vavřinecké hody v Brně Komíně už mezi 7. a 9. srpnem. Při čtvrtku už ale zpět k mixu a k nejlepším songům pro dobrou náladu, tak užívejte. Pohodu vám si hu přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: Rádio Jih CZ. Rádio Jih. Počasí.
1: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty od 18 do 23 stupňů. V pátek pak skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky a teploty vysoké od 36 do 39 stupňů. Takový bude pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer. Zdraví, Josef Bouda.

0: počasí.
1: Moravo je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty od 18 do 23 stupňů. V pátek pak skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky a teploty vysoké od 36 do 39 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším svěžím hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Jich, počasí.
1: Rádio Jich, 30. červencová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty od 18 do 23 stupňů. V pátek pak skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky a teploty vysoké od 36 do 39 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jich.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 31., tedy posledního července. No a po zbytek noci bude na Moravě většinou jasno a teploty od 18 do 23 stupňů. V pátek pak skoro jasno, odpoledne výjimečná možnost přehánky nebo bouřky a teploty vysoké od 36 do 39 stupňů. Vy všichni na jihu i tak mějte klidnou noc, pohodové finále týdne i letošního července. A to nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

koupaliště s rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.